0: hrajeme hezky česky, každou noc od půlnoci do 4 samé české písničky. No a taky jezdíme za vámi. Třeba my, blaniští krajanci, společně s kolegou Martinem Císařem objíždíme republiku křížem krážem a zásobujeme skvělými pozvánkami na hezké výlety. A takový zámek Frištát v Karviné, no tak ten je taky hodně zajímavý. Ostatně tam jsem krajankoval ještě před prázdninami a zjišťoval jsem, co zde lidé uvidí. Vyspovídal jsem kastelána, pana Petra Zajíčka.
1: Na zámku máme dva základní návštěvnické okruhy prohlídkové, kdy vlastně představujeme šlechtické bydlení od 16. po 20. století. Máme tady vlastně zařízené zámecké salonky. První okruh je hlavní budova, kde se nacházíme teď, pak máme druhou vedlejší budovu Lotte House, tam je druhý zámecký okruh. Do toho jako třetí zámecký okruh tady máme expozici Národní galerie na téma 100 let umění hornictví. No a do toho máme vlastně různé akce a další speciální okruhy. Příkladu několikrát do roka děláme zvláštní návštěvnický okruh, protože náš zámek je propojený stavebně se sousedním kostelem povýšení svatého kříže, takže dělají se i takové společné prohlídky zámku a kostela, děláme různé zámecké akce, já dělám jednou za měsíc takovou velkou kastelanskou prohlídku od sklepa po půdu, kde se dá taky vidět spoustu věcí, které jinak vidět nejsou, takže máme co nabídnout.
0: Všechny reportáže, včetně fotek a videí najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Rádia Blaník.
0: No a pozor, tento víkend přivezeme někomu z vás poslední šunku. Takže dnes, hlaste se, protože dneska kolega Martin Císař možná zazvoní přímo u vás. Držím palce.

0: počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: zasažen.
1: Krásný a nižším narušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový den, je sobota 29. srpna, kdy svůj svátek slaví.

Tak milé Evelíny, všechno nejlepší přejeme. Evelína. Dnes by také slavil narozeniny báječný Michael Jackson. Narodil se v roce 1958 a král popu nás opustil 25. června v roce 2009. A ještě jedna vzpomínka, dnes je to 23 let, kdy nás opustil český zpěvák, kytarista a skladatel Stanislav Procházka mladší. Radio a já, jak rád si vzpomínám. A jeho hity s námi zůstávají. Stanislav Procházka mladší nás opustil v roce 2003. Tolik tedy pohled do kalendáře, zazpomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky. Tak pěknou noc vám přeji.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu a pojďme také kouknout do minulosti s dnešním datem. Máme 29. srpna 2026, jaké události se odehrály. Tak třeba v roce 1904, tehdy byla zkoloudována přehradní nádrž Harcov v Liberci, neboli Liberecká přehrada, nejstarší údolní nádrž v Čechách. Už je to 122 let. Přesuneme se do 60. let, do roku 1966. Přesně před 60 lety se v San Francisku konal poslední společný koncert britské skupiny Beatles. A ještě třeba rok 2003, tehdy byla představena první verze programu Skype pro telefonování přes internet zdarma. Už je to 23 let. Tolik tedy pohled zpátky do minulosti, no a zase hrajeme pohodové písničky, tak si je užívejte.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 29. srpna, dnes má svátek Evelína a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Nádvoří zámku Liteň rozezní koncert Prodaná nevěsta. Zkrácená verze Smetanovy opery zazní v podání solistů a orchestru Národního divadla. Dožínky ve vodním mlýně Hoslovice nabídnou od 10. dopolední tradiční oslavu završení žní. Hodinu popoledně začíná první den dvoudenní akce Letecký den Cheb, kde se představí historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Akce bude probíhat na letišti. Slavnosti hořických trubiček startují v 9 hodin dopoledne na náměstí Jiřího z Poděbrad. A v Teplicích začíná druhý ročník Open Air festivalu Plovárna žije. Jeho cílem je oživit areál bývalé plovárny v zámecké zahradě. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz.

pozorovat a necháme

0: Libor Janda, pojď dáme řeč, posloucháte Blaník. No a za okamžik odstartuje sobotní Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk. Za chvíli další pohodové písničky, po zprávách budeme samozřejmě pokračovat. Tak co si zahrajeme v příští hodině, Babiho Daňka.
1: Montgomery, bio zvony.
0: Taky nám zaspívá Karel Gott.
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo má?
0: A nebude chybět Věra Špinarová.
3: Já ti řeknu jen jízdy zákonu.
0: Hrajeme hezky česky, za 3 minuty už bude 6.
4: Radio Blaník, počasí.
5: Radio Blaník.
0: V tuto chvíli na východě ještě roznívající srážky, na Ostravsku nám prší docela vydatně, jinak přes den už většinou polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle přehánky, a co se teplot týče, dnes naměříme od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, v tisíci metrech kolem 16 stupňů Celsia.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
8: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
9: Já si dám steak.
10: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česko zasáhly silné bouřky. Přestupků spojených s drony přibývá. Blíží se fotbalové derby pražských S.
5: Radio Blaník.
11: Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Českem se včera a během noci prohnaly silné bouřky. Objevily se nejprve na Karlovarsku a Plzeňsku, poté postoupily do jihočeské části Šumavy. Doprovázené byly silnými nárazy větru a většími kroupami. Bouřky nyní postupují k východu až severovýchodu. Přibývá dronů a s nimi spojených přestupků. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Rostoucí počet incidentů eviduje Úřad pro civilní letectví. Reagují i provozovatelé kritické infrastruktury státu, jako jsou třeba jaderné elektrárny nebo rafinerie. Nejčastějšími přestupci jsou neregistrovaní amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Začátek školního roku přinese změny i v městské dopravě. V Českých Budějovicích budou cestující v úterý 1. září jezdit na linkách dopravního podniku zdarma. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí místního dopravce Barbora Fischer.
12: Bezplatnou přepravou MHD v první školní den se každoročně snažíme přispět omezení aut v centru města. Zároveň rodiče školáků a studenti mají díky tomu více času na zajištění předplatného.
11: Od 1. září začne zároveň platit nový tarif MHD, který rozšíří nabídku o 30-minutovou jízdenku za 20 korun v plné sazbě a za 10 korun ve zvýhodněné sazbě. Už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta zítra na Letné v pražském derby přivítá obhájci titulu Slavii. Červeno-bílí bez prohry vedou neúplnou tabulku, v posledních dvou zápasech ale remizovali a přetrvale mají už jen dvoubodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat. Výkop startuje ve 20 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Vlastou.
0: Ano, je to tak, a 6. hodina už je tady.
4: Vlasta Suk
6: na Rádiu Blaník.
0: Já přeji od mikrofonu dobré ráno, jedeme hezky česky, hrajeme samozřejmě, tak tady je Věra Špinarová, Kouzlo bílejch čar a za okamžik taky zaspomínáme na Michaela Jacksona.

Tohle je Michael Jackson před námi, za chvíli dnešní. Michael Jackson by právě dnes oslavil narozeniny, ano. Narodil se v roce 1958, právě 29. srpna. Na svém kontě měl za celou svou kariéru více než 1000 písniček. Některé zdroje dokonce uvádějí až 2000 dokončených rozpracovaných písní. I tohle je Michael Jackson. A z toho jeho života má taky desítky, možná stovky hitů.

Opustil nás 25. června v roce 2009. A pozor, Král popu taky koncertoval u nás. Už je to 30 let, kdy v Praze 7. září zahájil své poslední celosvětové turné k vydání alba History. Pro vystoupení bylo vybudováno zvláštní pódium na Letné a celá oblast Letenských sadů byla již den předem uzavřena. Na koncert tehdy přišlo 130 tisíc fanoušků, tisíce dalších sledovali zpěváka kolem plotu, který ohrazoval Letnou. Tohle byl Král popu Michael Jackson. Jak už jsem říkal, narodil se v roce 1958, dnes by tedy slavil narozeniny, tak si ho pojďme připomenout písničkou Billie Jean, kterou všichni dobře známe. Velký hit pro vás právě teď na Rádiu Blaník a za minutu už bude 6:45. Dobré ráno přeji.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

0: tohle byla písnička z Pomády na rádiu Blaník. Dobré ráno. Za 6 minut bude 6:30. Tak co? Jaká byla noc? Klidná? A nebo se u vás taky prohnaly silné bouřky? A jak to vypadá teď po ránu? Ochladilo se nebo ještě prší? Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. Za chviličku si některé ty vaše příspěvky dáme do vysílání. A k tomu vám zahraju Karla Gotta. Kde pak ty ptáčku? Hnízdo máš.
1: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 7.

0: čas na skvělý nákup. Spějte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
0: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. Zahradnictví lesů ČZU Jevany. Přijeďte si pro léto v květináči. lesy.czu.cz.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: tohle je Miley Cyrus ve vysílání Blaníku End of the World. 3 minuty po 6:30, já přeji dobré ráno.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Tak to jsem zjišťoval, jak to vypadá po té noční bouřce, leckde, někde ale nebouřilo vůbec, ale srážky, tak ty panovaly téměř všude. Podle vašich textovek u nás 14 stupňů a večer pěkně pršelo, bouřka nebyla, přeji krásný víkend, zdraví Míša Příbram, Míšo díky. Ždírec 15 stupňů, skoro polojasno, v noci nám pěkně zapršelo, hezký den s Blaníkem přeje Jarka, taky děkujeme. Chomutov odsud píše Roman, 15 stupňů, dobré ráno, u nás 16, Marcel Jadrný ze Zboží. Dobré ráno, ve Všetatech je po nočním dešti, oblačno klidno, máme 16 stupňů. Pohodový poslední prázdninový víkend přeje Hanka, Hani díky. Tanvald 13 stupňů, zataženo mokro po nočním liáku, hezký den přeje Marta. Příjemné a svěží sobotní ráno všem z Milína, u nás máme zataženo, fouká slabý vítr, je po dešti a na teploměru 14, Jitka. A ještě třeba Brno, Židenice 18 stupňů a zataženo. Pěkný den přeje Jura z Brna. Tak děkuji. A kdo pak je na telefonu? Rádio Blaník, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Setín. U nás máme teďka momentálně zataženo po velkém dešti. Máme 18 stupňů, ale ve 2 hodiny ráno byl teda mazut, byla bouřka jak prase.
0: No a tak jak jste spokojený teď, jak se ochladilo?
2: Jo, je to dobrý. Hlavně ten dešť potřebujeme zakropit, poněvadž je sucho a potřebovali bychom, aby nám narostly houby.
0: To je pravda, no, tak snad se situace zlepší. Pepíku, děkuju moc, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den přeji všem posluchačům i vám.
0: Taky přejeme samozřejmě pěkný den, hezký celý víkend, ať se daří. Teď už je Lani Kaskader a za okamžik hezky česky Vavinaněk a Montgomery.

0: Při poslechu téhle písničky má člověk nutkání zapálit nějaký ohýnek, nabodnout busty na prut a opéct. No, Babi Daněk, Montgomery, typická písnička k táboráku. A my pro vás máme i dneska večer.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Ano, opět celých 60 minut si budeme užívat mezi 18. a 19. písničky k táboráku, takže až večer opravdu zapálíte ohýnek a nebo zatopíte ve vašem grilu, můžete si nás naladit a vychutnat si právě celých 60 minut ty nejkrásnější, které znáte a které jste možná už zapomněli, anebo které si zpíváte dodnes. Budou tam dneska například Brontosauři a Valčíček.
2: Tule písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomíná.
0: Nebo Michal Tučný, Cesty toulaví.
3: Cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím.
0: Co takový Pavel Bobek?
4: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál.
0: No nebo tohle, tu jsme se učili už na základní škole. Valda Matuška, KTO, když jsem já sloužil. Ale bude jich daleko, daleko víc. Tak poslouchejte dneska večer a užijte si poslední prázdninový víkend s Blaníkem a s písničkami k táboráku. Mezi 18. a 19.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Ricky je povery. Za chvíli hezké české od skupiny Čechomor. Dáme si velické zvony a přihodím žlutýho psa s písničkou Modrá je dobrá. Je 6:45, Vlasta Suk je stále s vámi a posloucháte sobotní Dobré ráno.

0: to tak.
1: Žlutý pes a modrá je dobrá. Posloucháte Radio Blaník, sobotní dobré ráno, za chvíli bude 7 a my si zahrajeme třeba činasky. V příští hodině potkal jsem tě po letech. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina. Taky zaspívá Michal Penk, odpusťte nám. Odpusťte nám ty chvíle strachu. A nebude chybět Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, jen pár dnů. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. Tak se těšte a poslouchejte naše vysílání. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 7, za chvíli taky čerstvé zprávy. A Kristýna Ševčíková. Počasí. Radio. No a jak to počasí dnes? Spolu jasno až oblačno, zejména na horách ujedinile přehánky. A co se teplot týče, dnes v maximech 21 až 25, na jihu Moravy 28 a v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: knížky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Startuje sbírka školákům od srdce. Rezort práce plánuje snížení podpory v nezaměstnosti. Další povodně mohou zasáhnout Nepál a Tibet. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Začíná pátý ročník sbírky školákům od srdce. Jejím cílem je pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci získat školní a výtvarné pomůcky. Lidé se mohou zapojit během posledního prázdninového víkendu v 66 prodejnách Tesco, ale ode dneška do neděle 6. září mohou pomůcky nakoupit i v prodejnách a na e-shopu papírnictví MacPen. Loni se takto podařilo vybavit asi 15 000 školáků. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé, nesouhlasí ani odborníci. V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Počet obětí povodní v Nepálu se podle místních úřadů zvýšil na 547. Nejméně 5 obětí oznámila Čína. Záchranáři obou zemí dál pátrají po téměř 2000 pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 států. Praha 13 zítra uzavře letní prázdniny koncertem pod širým nebem. Návštěvníky čeká odpoledne a večer plný živé hudby a program je připravený pro všechny generace. Kdo se na pódiu objeví, řekne mluvčí 13. městské části Lucie Steinerová.
6: Těšit se můžete například na kapelu Klasický postup, Mad Doga, dále také na Support Lesbians a úplným závěrem večera zazáří Dalibor Janda s kapelou Prototyp. Akce proběhne v Centrálním parku Prahy 13, konkrétně na prostranství před mateřskou školou v Bronzové ulici.
5: Koncert začíná už ve 13 hodin a potrvá až do 9:30 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
7: A pokračujeme v sobotním dobrém ránu.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
7: Za minutu už bude 7. Pokračujeme hezky česky samozřejmě, tady je Hana Zagorová, vlastním Harapes, jen pár dnů. No jak to bude vypadat dnes s počasím, řekneme si už za chvíli, zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu.

0: tohle byla jedna z nejkrásnějších a nejznámějších balad Pavla Havery. Láska necestuj tým vlakom, právě tahle písnička mu pomohla k tomu rozjet celou kariéru v 90. letech. Posloucháte Blaník, Láska necestuj tým vlakom za námi, před námi ABBA nebo skupina Krištof, ale teď se zaměříme taky na to, jak dnes bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Ve vysílání s námi meteorolog Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Šimone, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně venku?
2: Aktuálně máme oblačnou až zataženou oblohu a na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytuje občasný déšť nebo přehánky. V západní polovině Čech ale už máme většinou polojasno a bez srážek. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia.
0: Co ten dnešek?
2: Dnešní den přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Ráno ještě na východě můžeme počítat se zataženou oblohou a zpočátku se vyskytne i déšť. Večer na západě Čech bude oblačnosti dále přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni Celsia, ale na jihu Moravy bude podstatně teplej až 28 stupni Celsia.
0: Když bychom ještě nakoukli do zítřejšího dne, jak se to tam rýsuje?
2: Zítřek přinese zpočátku ještě oblačnou oblohu a výjimečně se může objevit slabý déšť. Během dne převládne většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, na jižní Moravě se dočkáme až tropické třicítky a nejnižší ranní teploty 17 až 12 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuju a budeme se těšit v příští hodině do té doby naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Taky se mějte hezky, no a teď už si opět jdeme hrát pohodové písničky, jak jsem slíbil za chvíli. Krištof, teď legendární ABBA.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Dobré ráno, posloucháte Radio Blaník. Tento víkend pro vás máme další hudební dárek. Tentokrát si můžete vyhrát vstupenky na vzpomínkový koncert na Petra Nováka, který se uskuteční v neděli 6. září v areálu Zastávka Radim u Kolína. A k tomu přihodíme i nové album organizátora koncertu Pepi 9. Tak číhejte na výherní písničku, aktuálně hledáme Já budu chodit po špičkách. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí na drátě. A zahrát vám ji můžu kdykoliv, tak číhejte. Za 5 minut bude 7:30, dobré ráno. Víc
1: nebo míň. Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
2: Víc nebo míň. Už od pondělí u nás.

Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nápad.

0: Pijte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
7: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na Malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
6: Slavného anděla Páně
7: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
11: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak

0: Skupina Činelsky a písnička Potkal jsem tě po letech v sobotním dobrém ránu 7 minut po půl osmé. Je sobota 29. srpna, kdy svůj svátek slaví.
1: Evelína.
0: Ano, Evelína.
1: Evelína.
0: Tak milé Evelíny, všechno nejlepší od nás z Blaníku. Už jsme o tom mluvili krátce po 6. hodině, že dnes by narozeniny slavil Michael Jackson, narodil se v roce 1958, odešel v červnu v roce 2009. A ještě tu máme vzpomínku na Stanislava Procházku mladšího, tento český zpěvák, kytarista a skladatel nás opustil před 23 lety. Bylo to v roce 2003. A ještě jedno zajímavé hudební výročí. Psal se rok 1966, bylo 29. srpna, tedy jako dnes, kdy se v San Francisku konal poslední společný koncert britské skupiny Beatles. A dnes je to 60 let, představte si to. Neuvěřitelné, jak to letí. Teď už pro vás Sandra, One More Night. Dobré.

0: Holka z plakátu a kapela Slza, která si taky užívá léto s Blaníkem. Je 7:45 a podrobnosti o těch dalších letních koncertech v tuto chvíli pro vás.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak včera to bylo opět báječné. Vytvořili jste neskutečnou atmosféru v Tišnově. Kolega Martin Císař už mi volal, že si to užíval naprosto skvěle. Stejně tak vy i interpreti. No ale my prázdninami rozhodně nekončíme. V tom příštím týdnu, v tom prvním školním týdnu, pro vás máme rovnou dva letní koncerty. Představte si to. Takže ten první se odehraje příští pátek 4. září, kdy za vámi dorazíme do Prostějova. Tady začínáme ve 4 hodiny odpoledne na náměstí TG Masaryka, kde vám kromě Slzy zaspívá taky Janek Ledecký.
2: Na vteřin pár se vzdát a stoupat.
0: Blanická kapela samozřejmě a Petr Kolář.
3: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: No a pojďme k tomu druhému koncertu Rádia Blaník. Ten se uskuteční příští sobotu, 5. září, kdy dorazíme do Pardubic. Tady začneme už brzy, o 11:30 a na Parnštínském náměstí vystoupí kapela No Name.
4: Můj život, můj, vďaka tebe už nespí, už dvěme.
0: Taky Olga Lounová. Vojta Nedvěd, samozřejmě i tady naše blanická kapela. A k tomu i Petr Nač. Vstupné se platit nebude ani v Prostějově, ani v Pardubicích. Navíc si tady budete moci zakoupit i nějaké upomínkové předměty z našeho stánku a přijít si pro tu naši novou zbrusu, novou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám už brzy vydělá velké peníze, i 100 000 korun. Takže v příštím týdnu dva letní koncerty Prostějov a Pardubice, pátek a sobota. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 8 hodiny už za chvíli Jennifer Rush a teď Michal Tučný, prodavač.

0: Další pohodovka na rádiu Blaník, Jennifer Rush, Tears in the Rain. Přiblížila se 8. hodina zprávy s Kristýnou Ševčíkovou za okamžik, no a pak budeme pokračovat a hrát na pohodové písničky. Chystáme Dalibora Jandu. Taky zaspívá František Nedvěd. A nebo předěžte na skupinu Ready Krka na černý brejle. Hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 8.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes čekujeme většinou polojasno až oblačno, zejména na horách ojedinělé přehánky. A dnešní teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28, v tisíci metrech kolem 16 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
19: firmanazážitky.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
20: Stručně, jasně, přehledně.
21: Vláda projedná novelu zákoníku práce. Přivaděč z D3 na Český Krumlov je v provozu. Zlín bude hrát o první body ve fotbalové lize na Zbrojovce.
20: Rádio Blaník.
21: Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle nových pravidel, složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvoditelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více, bude nutné stav do půl roku napravit. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova na Lipno. Stavba dlouhá 3,2 km mezi Dolním Třebonínem a Rájovem zvýší bezpečnost provozu a sníží hlučnost. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
22: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Českého Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Hlavně však odvede část transitní dopravy z přetížených silnic od Kamenného újezdu a z úseku mezi Českým Krumlovem a Římovem.
21: Práce trvaly 2 roky a vyšly na necelých 400 milionů korun. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump. Zároveň dodal, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Fotbalisté Zlína nastoupí dnes proti Zbrojovce Brno. Jako jediný v první lize zatím nebodovali. Zápas startuje v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Od 8 se pak utkají Ostrava Olomouc. Bohemians 1905 měli hostit Mladou Boleslav, jenže jí hráče postihla střevní viróza. Nový termín odloženého duelu zatím není znám. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
0: Ano, jsem s vámi. 8 hodina, klepe na dveře. Já vám přeji dobré ráno.
6: Vlasta Suk
19: na Rádiu Blaník.
0: Kromě toho, že vám budu hrát zase hezky česky, tak také vyrazíme na výlet za okamžik s kolegou hercem Miroslavem Táborským. V tomto týdnu jsme mimo jiné zamířili na hrad Svojanov. A v čem je výjimečný? Dozvíte se za chvíli, tak buďte s námi. Tohle je Eva Farná.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
23: Mám prostě

0: Warzone, Drago Starintej na Rádiu Blaník. V sobotním dobrém ránu bude 8:45, za chvíli další hezké české, třeba Dalibor Janda a taky František Nedvěd, kočovní herci. Teď míříme na hrad Svojanov s naším kolegou hercem Miroslavem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden jsem si připravil místa, o kterých by se dalo říci, že jsou doslova nabitá historií. A začnu na hradě Svojanov. Ten leží asi 14 kilometrů od Poličky a je jedním z našich nejstarších královských hradů. Svojanov je ale zajímavý i z architektonického hlediska. Je totiž jediným u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad stojí na ostrohu, který se vypíná vysoko nad klikatým údolím Křetínského potoka, který je přítokem řeky Svratky. Počátky pevnosti jsou obestřené tajemstvím. Podle posledních závěrů historiků založil hrad okolo roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitova pro krále Přemysla Otakara I., takže skutečně patří k nejstarším kamenným hradům v našich zemích. Plnil účel strážní pevnosti, zajišťoval ochranu zemské obchodní stezky spojující Brno s Litomyšlí a zároveň střežil historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Jméno Svéslav se různě komolilo, třeba jako Svojan. Je tedy pravděpodobné, že právě díky tomu hrad získal svoje jméno. Název Svojanov se ale v písemné podobě v historických pramenech poprvé objevilo až v roce 1367. Král Přemysl Otakar II., který v roce 1265 založil nedaleké královské věnné město Poličku, dal o století dříve hradu jméno Fürstenberg, tedy Knížecí hora. Ale toto módní německé označení se v českém prostředí příliš neujalo. Dominantou Svojanova je dodnes válcová věž, zvaná Hláska, obrácená proti přístupové cestě ostrým břitem. Hrad obepíná mohutná hradba, jejíž síla dosahuje místy až 8 metrů. Původně raně gotický palác se dodnes dochoval ve zdivu nynějšího empírového paláce. O Svojanovu se dá říci, že náležel mezi hradní elitu. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Ho jako věný královský majetek získala královna vdova Kunhuta. No a s kým na hradě Svojanov žila, vám prozradím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: No a pokračování tohoto výletu nabídneme krátce po 12. hodině.

0: dneska večer pro vás máme písničky k táboráku, tak si je nenechte ujít mezi 18. a 19. Teď ale pojďme za meteorology.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: S námi ve vysílání meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Šimon Kolář. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
3: Dnešní den přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Ráno ještě na východě můžeme počítat se zataženou oblohou a zpočátku se vyskytne i déšť. Večer na západě Čech bude oblačnosti dále přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni Celsia, ale na jihu Moravy bude podstatně tepleji až 28 stupni Celsia.
0: Jak zítra?
3: Zítřek přinese zpočátku ještě oblačnou oblohu a výjimečně se může objevit slabý déšť. Během dne převládne většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, na jižní Moravě se dočkáme až tropické třicítky a nejnižší ranní teploty 17 až 12 stupni Celsia.
0: No a v příštím týdnu, nový školní rok, jaké počasí nás čeká?
3: Počasí po neděli přinese a zejména v pondělí většinou oblačnou až zataženou oblohu. Postupně od západu místy musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 22 až 26 stupni Celsia, ale na východě bude teplej, tam až ke 30 stupňům Celsia. V dalších dnech pak čekáme polojasnou až oblačnou oblohu a srážek bude ubývat, teploty většinou do 26 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuji, mějte se krásně, se daří, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Radio
0: Blaník. No a za chvíli třeba Turbo s písní Hráč.
4: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
10: A já si dám steak.
9: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, profi terasy. profi@terasy.cz
11: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
12: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
15: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během dvou dnů, 21 představení.

0: Ne, vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
1: Více na pískfest.cz.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Ve vlaku či autobusu.
8: V čekárně u lékaře.
7: A nebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
7: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: tohle je Petr Novák, já budu chodit po špičkách. A nebyla to náhodou Výherní?
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Samozřejmě, že byla na telefonu Maruška z Rokycan. Maruško, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A vy pojedete na vzpomínkový koncert Petra Nováka.
2: Ano.
0: Vy jste to zvládla, tak já vám gratuluju.
2: Děkuju.
0: Dovolala jste se jako třetí, takže zastávka Radim u Kolína. Příští neděle 6. září, to je den, kdyby Petr Novák oslavil 81. narozeniny, tak se na ně bude vzpomínat. Vy tam pojedete tedy zadarmo, získáváte od nás vstupenky a navíc přihazujeme i nové album organizátora koncertu Pepi 9. Tohle všechno je vaše.
2: Ano, děkuju.
0: Vůbec není za co. Užijte si to, pak klidně můžete dát vědět, jaké to bylo. A teď mi ještě nezavěšujte, ať se domluvíme na podrobnostech. Mějte se báječně a naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Tak a další výherní písničku tu máme, Náhrobní kámen. Hledejte ji v našem vysílání, jakmile zazní, volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba Vladimír Mišík, ETC, stříhali do hola malého chlapečka.

0: Vladimír Mišík, ETC, stříhali do hola malého chlapečka. Za malou chvíli odstartuje Dopoledne na Blaníku, a to písničkami se skupinou Kabát. Oni. Taky si dáme Argemu. A nebo Standu Hloška s Petrem Kotvaldem v Pohodě. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 9.
1: Blaník za volantem.
0: Kde pak máme problémy?
2: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 na 110. kilometru z Prahy do Brna. Další nehoda 3 osobních aut překáží v levém jízdním pruhu na dálnici D4 u Dobříše na trase z Prahy do Strakonic. A dopravní omezení na dálnici D1 u Holubic zpomaluje provoz v obou směrech mezi 208. a 214. kilometrem. Zdržení aktuálně nepřesáhlo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte naší dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes by mělo být většinou polojasno až oblačno, jenom výjimečně přehánky a když už tak na horách. A co se teplost týče, dneska v maximech 21 až 25, na jihu Moravy bude teplej až 28 a v 1000 metrech kolem 16 stupňů.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Extreme Sale v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
12: Armáda chystá systém pro bezpečné fungování státu. Česko za covidové vakcíny zaplatilo 19 miliard. V Praze je vystavena nejdražší poštovní známka světa.
5: Rádio Blaník.
12: Krásné sobotní dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Armáda připravuje informační systém zabezpečení obrany státu. Ten má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém by měl vzniknout do konce tohoto roku. Jedním z modulů systému bude i antidronová ochrana. Změní se také systém varování obyvatel, díky kterému dostanou lidé během několika minut konkrétní text o situaci do přesně vymezeného území. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná, uvedl to rezort zdravotnictví. Na Islandu se koná referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. V Pražském obecním domě dnes začne výstava Poklady světové filatelie 3. Zájemci na ní mohou poprvé v Česku vidět nejdražší poštovní známku světa. Je vytištěná na purpurovém papíře a jde o jediný exemplář svého druhu, říká za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
13: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě.
12: Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. K vidění bude do 6. září. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
14: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
0: A teď je přesně 9 hodin, startuje dopoledne tady na Blaníku, za chvíli taky dobré rady do zahrady. Dneska to bude o rajčatech. Jak docílit toho, abyste měli červená rajčátka co nejdéle? Prozradí kolegyně Iva Lecká. Teď Standa Ložek a Petr Kotval zpívají v pohodě.

0: Argema a tohle je Ráj, tohle je Blaník, už bude 9:45, dál hezky česky pro vás. Michal David, co mi scházelo, si byla ty, a teď přichází kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, konec léta a rajčata, to je přesně období, kdy člověk začne přemýšlet, jak z těch rostlin dostat ještě poslední krásné červené plody. Jedna rada říká, otrhejte rajčatům listy, ať na plody svítí sluníčko a rychleji dozrají. Druhá naopak varuje, zdravé listy nechte být, protože právě díky nim rajče vyrábí energii potřebnou k dozrávání. Tak která rada platí? Ve skutečnosti trochu obě, jen je potřeba vědět, které listy odstraňovat a proč. Zdravé zelené listy rozhodně není dobré na konci léta kompletně oholit. Rostlina je pořád potřebuje. Právě v listech probíhá fotosyntéza, vznikají látky, kterými rostlina zásobuje své plody. Samotné rajče tedy nepotřebuje být vystavené přímému slunci jako člověk na dovolené. Potřebuje především dostatek energie od celé rostliny. To ale neznamená, že máme nechat rajče úplně zarostlé. Na konci léta je naopak dobré postupně odstraňovat staré, žluté, poškozené nebo nemocné listy. Pryč mohou jít také listy, které leží na zemi nebo zbytečně zahušťují rostlinu. Tím zlepšíme proudění vzduchu a snížíme vlhkost uvnitř porostu, což je důležité hlavně ve skleníku, kde se choroby šíří velmi rychle. A pokud máte rajčata pořád zelená, ale zdravá, můžete udělat ještě jednu věc. Zaštěpněte vrchol rostliny. U tyčkových rajčat už na konci sezóny nechceme, aby rostlina dál rostla do výšky, vytvářela nové výhony a zakládala další květy, ze kterých už stejně velká rajčata pravděpodobně nestihnou dozrát. Zaštípnutím vrcholu jí řekneme, teď už se soustřeď na plody, které tady máš, a pracuj dál. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádi.

0: Marek Ztracený doznívá na Blaníku. A písnička Když tě život kope do zadku. Nikdy zdá se to horší, než to vlastně je. Za 7 minut bude 9:30. Třikrát týdně vyrážíme za vámi v roli blanických rejánků, já nebo kolega Martin Císař, a servírujeme tipy na hezké výlety. Mimo jiné jsem nedávno navštívil Miraculum, to je opravdu velký park pro celou rodinu ve středních Čechách v Milovicích, a zjišťoval jsem, jakou novinku tady chystají už brzy. A podrobnosti mi prozradil majitel Jiří Antoš. Tak o co jde?
1: Jedná se o dřevěnou horskou dráhu, takový ten americký typ, bývá to ve filmech. A vlastně park Miraculum je celý z přírodních materiálů, takže když horská dráha, tak dřevěná.
0: No to bude velké. Celou reportáž a mnohé další najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. A kam vyrazí kolega Krajánek Martin Císař dnes? Prozradí už za chvíli.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a k tomu vám zahraju Abu nebo Katku Knechtovou.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
11: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi

0: My užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. Zahradnictví lesů ČZU Jevany. Přijeďte si pro léto v květináči. lesy.czu.cz.
6: Ve vlaku či autobusu.
7: V čekárně u lékaře.
6: A nebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Skupina Kabát, další pohodovka pro vás. V sobotu dopoledne, oni. Minuta a bude 3:15. Dál hezky česky třeba Iveta Bartošová a tichá píseň.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, i dneska vyjedeme do terénu v roli blanických krajánků. Aktuálně to bude skvělý kolega Martin Sýsas, který se nám v tuto chvíli hlásí od mikrofonu z Brna a který někoho z vás dneska 100% potěší. Martine, krásné dopoledne, ahoj.
2: Hezké dopoledne tobě, Vlastíku, a všem našim báječným posluchačům. A to říkám záměrně a mám k tomu důvod, protože včera se uskutečnil letní koncert Rádia Blaník v Tišnově na nádherném náměstí Míru, které je nově zrekonstruované a skutečně nádherné. Vám všem posluchačům díky za fantastickou atmosféru, kterou jste tady utvořili. Ale teď už musím z Brna zase vyrazit směr Praha. Konkrétně v Praze v Jirnech naložím šunku od Leka a tu povezu tentokrát na sever. Bude to Liberec a dále už nic neprozradím. Poslouchejte Rádio Blaník a pokud jste se přihlásili do klubu posluchačů, je možné, že právě dnes se na vás usměje štěstí a tu vonavou šunčičku přivezu k vám a třeba si ji večer dáte na grill. Tak držím palce, aby to klaplo a poslouchejte Rádio Blaník. Hraje hezky česky, pro vás krásné dopoledne.
1: Sluníčkové léto
3: na Blaníku.

0: Pet Shop Boys a Go West, tady na Rádiu Blaník. Za chvíli další čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou. No a z písniček třeba Michal Tučný, Snídaně v trávě.
1: Snídaně v trávě, teď právě prostřenou loukou.
0: Taky zaspívá Alice Springs.
2: Vrace mi zpátky, tak něžným hlasem zašep.
0: A nebo si dáme kapelu Krištof hned teď.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu.
0: Hned na rozjezd další společné hodiny. A na Blaníku hrajeme hezky česky. 6 minut už bude 10.
3: Blaník za volantem.
0: Ano, jak to vypadá v sobotu dopoledne na silnicích a dálnicích, ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Vede osobního auta blokuje levý jízdní pruh na dálnici D48 na 44. kilometru v tunelu Lisůvky ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku. A dopravní omezení na dálnici D1 u Holubic zpomaluje provoz v obou směrech mezi 206. a 215. kilometrem. Ve směru do Ostravy je zdržení na 15 minut a směrem do Brna po pojíždí řidiči 20 minut.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte naší dopravní linku 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes většinou polojasno, sem tam oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty od 21 do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů, v 1000 metrech kolem 16.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planéo.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
14: Nákup školních potřeb se může prodražit. V Česku je stále více kybernetických útoků. Brno od září změní trasy MHD.
5: Rádio Blaník.
14: Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Náklady na školní potřeby mohou rodinný rozpočet výrazně stížit. Zhruba 40% českých domácností kvůli nim musí sáhnout do úspor. Na Slovensku to je dokonce asi 50% rodin. Jak se těmto výdajům vyhnout, radí ekonom Lukáš Kovanda.
15: Tuzemské domácnosti mohou vylepšit své hospodaření a nakupovat potřeby pro školáky v delším časovém úseku, lépe si naplánovat to, co bude dítě skutečně potřebovat a nakupovat to třeba už v jarních měsících nebo pak dříve během prázdnin.
14: Obchodníci totiž nákupů na poslední chvíli využívají a ceny pomůcek zvyšují. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů. Zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. V Brně se od 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se právě na tu původní vrátí páteřní tramvajová linka 1. Větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. Ze zpráv je to ode mě vše a ty tu s vámi bude zase Vlastík.
16: Plasta Suk
17: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem tu, přeju krásné dopoledne, 10. hodina je tady, no a za okamžik roztočíme slavné desky Hezky česky. Opět si vás hudobně prověříme, ještě předtím kapela Krištof, hned teď.

0: Alice Springs dospívala Vrace mi zpátky a po týdnu se vrací zpátky i Slavné desky, tak si vás zase hudebně prověříme.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Pozorní posluchači vědí, že teď vám zahraju originál známé zahraniční písničky a vy budete pátrat po české verzi. Tak pojďme, dnes se nám bude zpívat britský zpěvák a skladatel, který za svou kariéru celosvětově prodal více než 100 milionů nosičů. Je to Rod Stewart. Písnička se jmenuje Young Turks, je z alba Tonight I Am Yours z roku 1981. A já se ptám, kdo pak i zpívá hezky česky. Zavolejte své tipy na 800 109 109. Teď tedy Rod Stewart, Young Turks.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Tolik tedy Rod Stewart, Young Turks, vysílání v Laníku, krátce po čtvrt na 11.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Otázka na vás byla, kdo pak tuhle písničku zpívá hezky česky. Na telefonu živě naše věrná posluchačka Denisa z Jenišovy. Denisko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak zkuste, kdo to podle vás zpívá?
2: Já si myslím, že tuhle písničku zpívá Marie Rotrová a jmenuje se Lhář.
0: Tady jsou posluchači, kteří se dovolali před vámi, jo? Tak poslouchejte.
2: Dobře.
3: Michaela Fazekašová a volám z Orlové. V češtině to zpívala Maruška Rotrová.
4: Mirej Hostivice, dobrý den. Tak podle mého to zpívá Marie Rotrová. Název si nejsem jistý, něco jako Já ti píšu pět.
5: Dobrý den, tady Pavlína.
0: Pavlíno, zkuste, kdo to podle vás zpívá?
5: No, Maruška Rotrová, Silhář od A do Z.
0: Tak co vy na to, Denisko?
2: Ano, souhlasím.
0: Ano, máte pravdu, skvěle. Marie Rotrová, písnička se jmenuje Lhář, je z roku 1982. Český text napsal Jaromír Nohavica. A vy máte Marušku hodně ráda, že jo?
2: Ano, mám.
0: Dokonce
2: jste byli na jejím koncertě, ano.
0: A prozraďte ostatním posluchačům, jaký to zpívá v těch letech.
2: No, krásně, byla to nádhera. Všem to doporučuju, pokud někde bude zpívat blízko, tak ať se jdou na koncert podívat.
0: Ano, tak děkujeme, máme to i s pozvánkou. Denisko, mějte se báječně, díky, že jste zavolala a krásnou sobotu, naslyšenou.
2: Taky přeju hezkou sobotu, naslyšenou.
0: No a teď už si zahrajeme tu hezkou českou verzi, tady je Marie Rotrová a písnička Lhář.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
9: Pamatujete si?
10: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
11: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
10: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
12: 12. září, Johan V. Třebívlice.
10: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
13: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
14: A já si dám steak.
13: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
15: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
16: Na co?
15: Na naši fotovoltaiku.
16: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
15: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
16: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
15: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
16: A kdo se o to postará?
15: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
16: Tak to máme jasno.
17: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: krásná písnička Náhrobní kámen, kterou zpíval Petr Novák.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: No, pokud jste poslouchali pozorně, víte, že to byla další výherní. Na telefonu posluchač Ladislav z Brna. Láďo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny a i vás.
0: A já děkuju a zároveň tleskám. Protože víte, co to znamená?
2: To znamená, že pojedu se podívat a poslechnu si ty krásné písničky.
0: Přesně tak. 6. září se uskuteční velký vzpomínkový koncert na Petra Nováka. Bude v areálu Zastávka Radim u Kolína. Bude to neděle, takže já myslím, že ideální čas strávený s písničkami, jak jste říkal, že jo?
2: Ano, to je ono.
0: Takže vstupenky vám pošleme. K tomu ještě přihazujeme i CDčko organizátora koncertu Pepi 9. Takže budete mít ještě lepší poslech. No a já vám si, to pořádně užijete a klidně pak dejte vědět, jaké to bylo, jo?
2: Děkuji vám a doufám, že vám pošlu něco.
0: Tak jo, budeme se těšit a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a další výherní písnička od Petra Nováka se jmenuje Holka s bílou halenou.
3: Všichni vzpomenou na holku s bílou halenou.
0: Tak číhejte a jakmile vám ji zahraju, volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba Michal Tučný, taky Helena Vondráčková a Jiří Korn, jakoby nic. Za minutu bude 10:45.
4: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn, krásná píseň, jakoby nic. Radio Blaník je s vámi, za chvíli budeme pokračovat v pohodových písničkách. Chystáme Olympiky, okno mé lásky. A taky nám zaspívá Karel Gott. A nebude chybět Petra Černocká, Saxána. Hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 11 hodin.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Dnes čekejme většinou polojasno až oblačno, jenom na horách vzácně přehánky. A co se teplot týče, 21 až 25, jich Moravy až 28. V 1000 metrech naměříme kolem 16 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Radio Blaník, víkendové tipy. Radio
3: Blaník. Pěkné dopoledne. Milovníci vláčků by se dneska měli vypravit do Lužné u Rakovníka. Na tento víkend si tu připravili speciální program věnovaný zabezpečovací a sdělovací technice na železnici. Nakouknete do světa, který cestující běžně nevidí, a zkusíte si, co všechno se musí stát, než může vlak bezpečně vyrazit na cestu. V táborské zoo se dneska loučí s prázdninami a o to se v zahradě postarají jedni z nejinteligentnějších ptáků. A to jsou krkavci, bez kterých se samozřejmě neobejde ani pořádná pohádka. Na speciálním setkání s krkavci, které začíná v 13:00, se mimo jiné dozvíte, jak už si je nikdy nesplést s vránami. A sportovně strávíte sobotu v Dobříši. Ta se dneska stala centrem freestyle BMX. V místním skateparku se koná dokonce republikové mistrovství. Můžete se těšit na úžasné triky, skoky a souboje o tituly mistra a mistryně České republiky. Kvalifikace začíná v 13:00, finálové jízdy jsou na programu v 17:00 a vstupné je zdarma. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Tak šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
14: Prázdniny končí, škola volá, zavídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
13: A
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Vlasta Suk
17: na rádiu Blaník.
0: Za minutu už nám odbije 11. hodina, pokračuje dopoledne tady na Blaníku a za okamžik se navadíme na jednu vlnu. Hostem Báry Divišové bude sexuoložka a psycholožka Laura Janáčková. Tak příjemný poslech.

0: Tolik tedy BSV a Země vzdálená na Rádiu Blaník. Za chvíli třeba Karel Gott, Svět má ty chvíle rád a taky skupina Queen. Teď ale Bára Divišová a její dnešní host.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory, těm stačí být atraktivní a může chválit?
4: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne, než sebevědomím. Takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snaží všechno.
3: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo...
4: Ne, víte co, muže by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky, ale ty když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy a když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, za námi kapela Queen a před námi další povídání Báry Divišové se sexuoložkou a psycholožkou Laurou Janáčkovou.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
4: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě v dlouhodobém stavu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama, protože má největší problémy v tom reálném životě seznámit se. Ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní. Vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat. Začínají se združovat zvlášť kluci, zvlášť holky. Nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkala, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, její kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, kteří si lidé přejí.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou. Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.

0: To bude peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Peace Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na peacefest.cz.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha.

0: dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.

0: Milan Hansard, Markéta Irglová a Falling Slowly. Dál hezky česky třeba Gump, Život je pes a taky zaspívá Dalibor Janda. Ale teď předávám opět slovo Báze Divišové.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková.
4: Je možné se zamilovat do AI?
3: No, pro moji generaci je to prostě něco naprosto nepředstavitelného, ale zase nám ukazují výzkumy, že to možné je. Je tam velký problém Japonsko, Čína, kde jako v těchto zemích jako už se zakazuje něco takového, ty vztahy, protože to je možné. Protože člověk, který nenajde reálně v reálném životě člověka nebo blízkost, tak když ji vyhledává na tom internetu, tak ta AI umí být přátelská, ve velice krátké době si najde to, co vlastně je slabinou, nebo co potřebuje ten člověk slyšet, rozebírá s ním ty problémy a stane se důvěrníkem. A čím víc se stane důvěrníkem, tak vlastně naplňuje ty potřeby mentální toho člověka. No, takže pak z toho vznikly i svatby s umělou inteligencí a tak dále, které asi nepřinášejí dlouhodobě příliš radosti. I když samozřejmě se na tom stále pracuje, takže jsou stále novější modely robotů, které by dokázaly asi tělesně uspokojit, ale jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet, ale já si myslím, že toho se nedožiju, protože lidský kontakt a dotek, tak to myslím, že je naprosto věc individuální, ojedinělá a nenahraditelná.
4: Dalo by se vnímat, řekněme, nějaké přiblížení k umělé inteligenci u jednoho z partnerů jako nevěra?
3: Víte, nevěra je individuální záležitost, jak to ten druhý vnímá, protože pro některou ženu, já slyším v ordinaci, že je nevěra, že si píše s jinou ženou, je dokonce nevěra považována, že někoho potká, usmívá se na něj, že koketuje se třeba se spolupracovnicí, někdo má nevěru pusu, někdo orální sex a někdo to za nevěru nepovažuje za nevěru dokonce ani soulož, jak jsem zjistila, že říkají, že to není, že se to nepočítá. Tak je to otázka.
4: Z jaké situace se to nepočítá?
3: Muž říkal, že se to nepočítá, protože to byla bývalá partnerka. Takže otázka z praxe, také to nebyla nevěra. Čímž pádem je dobré si ujasnit, co ten člověk považuje za nevěru, co považuje ten druhý a nějak se shodnou, aby si vzájemně neubližovali.
2: Na jedno.

0: Tolik tedy Gump a Život je pes na Rádiu Blaník. Vlasta Sokolát všechny zdraví, no a tady máte poslední část dnešního rozhovoru Báry Divišové s Laurou Janáčkovou.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon v posteli, na kterým partneři skrolují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním.
4: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavici a každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka toho, s kým si teda co tam dělají.
3: Ale
4: obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně při jídle tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli, i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních velkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, no, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity. A to narušení potom boří ty vztahy.
3: Tož rada závěrem zní,
4: že láska existuje, ano, ale
3: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
4: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
3: Moc vám děkuju, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou.
4: Já se budu těšit taky, na shledanou.
3: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
0: Děkujeme Báře Divišové za další milé povídání. Celý rozhovor už v poledne uvidíte a uslyšíte také celý na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.

0: Pravda. Heleni a někde kolem, přiblížila se 12. hodina, bude tady za 6 minut, my se koukneme na počasí, taky na dopravu, jak to vypadá, no a pak si budeme hrát. A tentokrát to bude 60-minutovka plná českých písniček, ano, Hana Zagorová zaspívá. Taky Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou.
0: A nebude chybět Pavel Bobek. Ano, o Ruby, nechtěj mi lásku brát.
2: Nechtěj mi lásku brát.
0: Tak vám dál hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: A jak tedy za volantem?
4: Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je aktuálně neprůjezdná. Na 121. kilometru probíhá vyproštění kamionu po nehodě. Poslední volný sjezd je exitem 119 Benešovice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte naší dopravní linku 603 11 71 71. Jedeme s vámi.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Dneska odpoledne polojasno, sem tam oblačno a na horách vzácně přehánky. A co se teplot týče, dnes v maximech od 21 do 25, na jihu Moravy teplej až 28 v tisíci metrech, na horách okolo 16 stupňů.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
6: Blaník. Hezké poledne. Na zámku Berchtold v Kunici u Prahy se dneska sjeli veteráni. 27. ročník závodu historických automobilů a motocyklů pořádá Posázavský klub historických vozidel. A pokud nejste motoroví fanoušci, můžete se vydat i na prohlídku zámku. Ta vychází v 1 odpoledne a při troše štěstí vás provede sám pan majitel. V pražských Letenských sadech stále probíhá letní letná, tedy festival moderního cirkusu. Bohatý každodenní program tu probíhá až do konce srpna. Na řadu představení se tak můžete těšit i dneska. A kromě cirkusových vystoupení se můžete těšit i na různé workshopy, výtvarné dílny i dětmi oblíbené malování na obličej. A milovníci historie by neměli vynechat tankový den v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Ve Vojenském technickém muzeu se můžete těšit na techniku, kterou používaly státy východního i západního bloku od 40. do 80. let. Připraveny jsou i bojové ukázky. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Plasta Suk
8: na rádiu Blaník.
0: A já přeji skoro krásné poledne, za minutu bude 12, možná už dobrou chuť k vašemu obědu, pokud si ho teď vychutnáváte. No a taky připomínám, že příští víkend, konkrétně v neděli 6. září, by Petr Novák slavil 81. narozeniny a v ten večer se taky uskuteční vzpomínkový koncert na tohoto velikána. Bude to na zastávce Radim u Kolína a my vám na tenhle koncert rozdáváme tento víkend vstupenky. Tak pokud je chcete, číhejte na další výherní písničku Petra Nováka.
14: Všichni vzpomenou.
0: Jmenuje se Holka s bílou halenou. Může zaznít kdykoliv, třeba i v této hodině nebo v té příští, každopádně, až se tak stane, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí v pořadí.

0: Aneta Langerová, písnička Srdcotepec z roku 2005, tedy rok poté, co Aneta zvítězila Superstar. Album Spousta andělů, tak tuhle písničku tam najdete. Za chvíli Petr Spálený a Hráč, anebo Argema, prohrát není žádná hamba. Teď míříme opět na výlet s kolegou hercem Mirkem Táborským a opět máme namířeno na Svojanov.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na hrad Svojanov a probral jsem jeho historii až do doby, kdy ho po smrti krále Přemysla Otakara II. Získala královna vdova Kunhuta. Ta na hradě žila se svým milencem a později druhým manželem Závišem z Falkenštejna. Svojanov se později zalíbil králi Karlu IV., který ho ve svém zákoníku Majestas Karolína zařadil mezi 11 nejvýznamnějších českých hradů, které neměly být nikdy prodány nebo zastaveny. Toto přání ale nedodržel již Karlův syn Zikmund, který jej předal pánům z Boskovic. Dalšími majiteli pak byli Trčkové z Lípy, kteří nechali postavit na původní hradbě nový renesanční palác, jehož fasádu dodnes zdobí fragmenty psaníčkových sgrafit. Samotný palác se však dochoval jen v ruinách. Roku 1569 byl hrad poškozen požárem, poté ještě prošel opravou, ale byl už využíván spíše jako hospodářské centrum panství. V 19. století se v držení Svojanova vystřídala řada méně významných majitelů a v části areálu byla vybudována továrna na zpracování grafitu. Po požáru roku 1842 nechali manželé Krýstenovi hrad částečně přestavět v empírovém stylu. Svou nynější podobu tehdy dostal hlavní obytný palác a vstupní úřednická budova. V roce 1879 dal poslední soukromý majitel Antonín František Háše vyzdobit interiéry paláce pozdně empírovými malbami. Když roku 1910 zakoupilo Svojanov město Polička, zahájilo první zabezpečovací práce jednotlivých budov, věže i hradeb. V roce 1953 byl objekt znárodněn a v 70. a 80. letech proběhla rozsáhlá, ale ne vždy citlivě provedená rekonstrukce. V roce 1992 získala hrad do vlastnictví zpátky Polička, která zrealizovala šetrnou obnovu celého areálu, jejímž cílem bylo navrátit mu podobu z poloviny 19. století, tedy z doby poslední stavební etapy. No a já se příště na Svojanov ještě vrátím a představím vám prohlídkové okruhy. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A pokračování tohoto výletu nabídneme krátce po 15. hodině. Buďte s Blaníkem dál.
4: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tady na Blaníku hrajeme celou hodinu jenom hezky česky. Ano, a tohle byla Argema. Prohrát není žádná hamba. Tohle je kapela, která vznikla už v roce 1982 a kdyby tenkrát členům někdo řekl, jak bude úspěšná, asi by ani sami nevěřili. Za tu dobu se tým několikrát obměnil, ale skupina hraje dál. Mně se na téhle kapela líbí jedna věc, že hraje snad úplně všechno. Má rychlé písničky, pomalé písničky, z těch pomalých třeba tahle Milion snů, ty rychlé Modrý pondělí. Žánry docela střídá, taková trochu dechovková, Jarošovský pivovar. No ale je tam i rocková tvorba. Špinavý záda. Tak tohle všechno je Argema. Jarošovský pivovar a naopak špinavý záda. Ano, tahle kapela zkrátka jede dál, koncertuje třeba v září v Praze, Nové Město pod Smrkem, Danvald. Tady všude se můžete těšit na koncerty kapely Argema. No a u nás na Blaníku se těšte na další hezké české. Za chvíli Pavel Bobek o Ruby nechtějí mi lásku brát. A taky nám zaspívá kapela Kryštof. Život je krásný. Za 7 minut už bude 12:30.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí...
1: Na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a...

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Atención, señoras y señores!
0: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
5: Pamatujete si?
0: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
0: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
0: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
8: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
8: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
8: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
8: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
9: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Stanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vynou.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Petr Novák, holka s bílou halenou.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: No a vy asi tušíte správně, že rozdáváme vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka. Na telefonu posluchač Vlastimil ze středních Čech. Vlastiku, dobrý den. Haló, jste tam?
2: Haló, ano, jsem tady.
0: No jste ano, tam, tady. Tak já vám tleskám. No a vy jste mi říkal mimo vysílání,
2: no,
0: že jste za 27 let, co posloucháte Blaník, nevyhrál nic.
2: Nikdy jsem nic nevyhrál, furt něco posílám a prostě, tak tohleto, to je bomba pro mě prostě, no.
0: No tak jak se cítíte? Mně připadlo, že jste dostal skoro infarkt z toho, když jsem řekl, že jste třetí.
2: No, infarkt to ne, no. Já mi 67 teprv, ale infarkt ještě nemám dobrý srdce, nebojte se. Mám tady pivečko, máme a... Ne, ne, ale jako jsem rád, že poprvé za 27 let to poslouchám, protože jsem říkal, v životě se tam zanedovolám, nejsem, já nemám telefon, kde bych se mohl zaregistrovat, takže, co říkám, mám smůlu.
0: No vidíte to, smůla prolomená, vyhrál jste, ta radost byla teda veliká, když jsem vám to sdělil, to je jako...
2: No prostě mám, opravdu mám ty Petr Nováka, mám rád, že jsem poslouchal už jako mladý kluk, že jo.
0: No právě, a o to větší radost ještě bude, že vyrazíte příští neděli na koncert, na zastávku do Radimy, kde to má pod palcem Pepa Devátý a ten koncert se vám 100% bude líbit, protože písničky Petra Nováka tam zazní. A k tomu ještě vám přihodíme i CDčko zmíněného Pepi Devátého, jo?
2: No, děkuju moc, ale my zrovna podjíždíme na dovolenou, taky mě někomu to musí radovat.
0: Jaj, no tak to vyšlo docela špatně, ale...
2: Nevadí, to nevadí, ne, tak já to někomu daruju a on bude rád a já zase jsem šťastný, že zase to dovolal.
0: No, takže to bude ještě dobrý skutek k tomu. Tak jo, tak si to užijte, krásnou sobotu vám seju a naslyšenou.
2: Mám taky, děkuju, naslyšenou.
0: Další výherní písnička je od Petra Nováka, Hvězdičko blízkavá. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Držím palce.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli třeba Kabáti Starálů nebo Michal Hruza Mikado.
3: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5000 u Dytonu.
3: Víc nebo míň. Už od pondělí u nás.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: skupina Kabát a Stará Lů ve vysílání Blaníku. Pokračuje víkend s Petrem Novákem. Před malou chvílí jsme tu měli pana výherce Vlastimila z okolí Mníšku pod Brdy, někde tam v těch oblastech střední Čechy. Bohužel mi zavěsil, než jsem si stihl vzít na něj kontakt a adresu, takže pane Vlastimile, vy jste vyhrál po 27 letech, co posloucháte Blaník. Byla by škoda, kdybychom vám výhru nemohli předat. Tak nám zavolejte na 800 109 109, ať se můžeme domluvit, jak si převezmete vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka. Ivana Andrlová už za chvíli, kdyby se v komnatách. Taky si dáme holky. A nebude chybět Michal David. Hrajeme hezky česky za 3 minuty, bude 13 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Po zbytek odpoledne polojasno až oblačno, jenom na horách vzácně přehánky. A dnes naměříme do 25, na jihu Moravy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

0: Krásné odpoledne. Pivovar Nymburk zve na postřiženskou do Česnou. I letos se oblíbená akce uskuteční tradičně v zahradě pivovaru. Můžete se těšit na hudební vystoupení, jízdy historickým autobusem i česání chmele v průběhu celého odpoledne. Vstup je zdarma a chybět nebudou ani grilované speciality a samozřejmě postřiženské pivo. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, zajeďte si do Mladé Boleslavy. Na třídě Václava Klementa se koná Burger Street Festival. Užijete si tu skvělou letní atmosféru a hlavně ochutnáte ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě. Připraven je i bohatý doprovodný program. A ve Vráži u Berouna se opět po roce konají slavnosti obce. Bohatý program startuje za hodinu, tedy ve 14:00 rytířskou pohádkou. Těšit se můžete i na rytířská vystoupení, lukostřelbu, skákací hrad nebo focení z draky. Připraven je i hudební program a v 10 večer je na programu ohnivá show. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Plasta Suk
7: na Rádiu Blaník.
8: A rozjíždíme další hodinu odpoledního vysílání. 13. je tady. Další hezké české písničky pro vás připraveny. Opět a Radeček za chvíli. Teď Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. A všem Evelínám k svátku jen to nejlepší. Yeah.

jsme Blaník, hrajeme do pohody sobotního odpoledne a teď taky připomínka toho, že na našich internetových stránkách můžete zase něco vyhrát, ale už jen do pondělí tam pro vás máme hru, do které se můžete zapojit na adrese radioblaník.cz. Stačí vyplnit formulář a můžete, pozor, vyhrát 3000 korun na ruku a kontrolu vaší solární elektrárny až za 10 000 korun. To vše od nás, od Blaníku a taky od Solar Energy Services and Care. Možná si teď řeknete, že fotovoltaickou elektrárnu nemáte. No ale to vůbec nevadí, protože i tak můžete vyhrát. Vy dostanete ty 3000 a kontrolu věnujete svému kamarádovi nebo třeba rodičům, dětem, sousedům, známým, zkrátka komu budete chtít. No a myslím, že tohle je velké lákadlo, tak se koukněte, prošlete si pravidla na adrese radioblaník.cz. A já vám k tomu budu pohodově hrát Whitney Houston, nádherná romantika One Moment in Time, no a pak hezky český holky a letní ráno. Užívejte letní odpoledne s Blaníkem, už bude 1:45.

Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české léto.

0: Skupina Holky a letní ráno na rádiu Blaník. A teď pozor, pozor, pozor, kyberpodvodníci opět útočí. Tentokrát vsadili na novou vlnu podvodných SMSek. V nich se vydávají za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a tvrdí, že máte dluh na zdravotním pojištění, který musíte okamžitě zaplatit. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, jehož cílem je získat vaše bankovní údaje. VZP upozorňuje, že podobné SMSky s výzvou k platbě nikdy neposílá. Tuhle svoji podvodní kampaň načasovali na tyto hektické dny, na přelomu srpna září záměrně, spoléhají totiž na to, že máme svých starostí dost, chystáme děti do školy, vracíme se z dovolených, tak prostě tak zaplatí máš mitec a bohužel jim to někdy vyjde v tom schonu. Takže opatrně, pokud vám taková zpráva přijde, na odkaz rozhodně neklikejte a pravost si raději ověřte přímo u své pojišťovny. Za chvíli pro vás Ivana Andrlová, Kdyby se v komnatách a taky třeba Pink Floydi.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozici-

0: Více na pop.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. Zahradnictví lesů ČZU Jevany. Přijeďte si pro léto v květináči. lesy.czu.cz.
7: Svítí.
8: Svítí.
7: I na síti všech sítí.
8: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
7: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
8: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Helání, krásná písnička, znova sama dotkni, za 5 minut už bude 2:45. Posloucháte Rádio Blaník a pokud ještě nejste fanoušky našich sociálních sítí, tak to napravte, protože budete mít opravdu spoustu výhod. Za prvé třeba se dozvíte o všem možném, co plánujeme ve vysílání, naopak tam dáváme věci, které jste v rádiu neslyšeli, k tomu spousta fotek a videí z našich akcí, aktuálně třeba video ze včerejšího letního koncertu v Tišnově, máme tam pro vás řadu tipů na výlety od nás krajánků, mnohdy zde hrajeme o pěkné ceny a tak dále a tak dále. Takže sledujte naše sociální sítě, Facebook, Instagram a nic vám neuteče.
1: Pohodové české rádio. Rádio
0: Blaník. Ode mě ještě třeba už za chvíli Sandra, teď Jarek Nohavica a Čechomor Kometa, no a pak se na vás těší skvělý kolega Martin Ledinský, už je natěšený, že s vámi stráví dnešní odpoledne a večer. Tak si to užijte, Vlasta Soková zdraví, ahoj.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Vítková na Blaníku. Za 8 minut je tady 14. hodina a teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Lidinský. Za chvíli tu budou zprávy s Renatou Anou Pechovou a v příští hodině pokáč.
1: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grilovat.
0: Písničku Padá hvězda vám zaspívá Dalibor Janda. A těšte se taky na Hanu Zagorovou s Petrem Reskem.
2: Ta pusa je má, ta pusa je má.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes na obloze sluníčko i mraky a hlavně na horách ojediněle čekejte přehánky. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty se pohybují mezi 20 stupni na západě a 28 stupni na jižní Moravě. Na horách kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a dešťové přehánky ty se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
5: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Když život prudce zastaví.
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Všechno, co potřebujete.

0: 90 až do 1. září Kaufland.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Přispět můžete dětem na školní pomůcky. Prevence zdraví se vyplatí i finančně. Strážci ohně dostanou od kraje peníze.
5: Rádio Blaník.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Začíná pátý ročník sbírky Školákům od srdce. Cílem je pomoci dětem z chudých rodin získat školní a výtvarné pomůcky. Zapojit se můžete ode dneška do 6. září v 660 prodejnách Tesco a na e-shopu. Loni se takhle podařilo vybavit do školy 15 000 školáků. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám. Jeho šéf Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců korun. Prevence přitom může zásadně ovlivnit průběh řady nemocí. Dobrovolní hasiči se dočkají další podpory. Středočeský kraj jim chce přispět na vybavení i na činnost. Kam přesně peníze půjdou, prozradí hejtmanka Petra Pecková.
6: K 50 milionům, které jsme dobrovolným hasičům poskytli už na jaře na vybavení věcnými prostředky, chceme nyní přidat ještě dalších 22,5 milionu korun na spolufinancování nákupu nových cisternových stříkaček a další 3 miliony korun směřujeme do spolkové činnosti na práci s mládeží a na prevenci.
4: Hlavní činností dobrovolných hasičů je nejen hašení požáru, ale také pomoc při mimořádných událostech, pravidelná cvičení a třeba i pořádání kulturních akcí. Stovky policistů se zítra zapojí do bezpečnostních opatření kvůli pražskému fotbalovému derby Sparta Slavie. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako rizikové. Poslední derby na jaře bylo předčasně ukončeno poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slavie. Tentokrát se hraje na Letné, Výkopě v neděli v 17:30. Tolik zprávy, no a teď vás rozparádí Martin.
7: No, pokusím se o to. Renato, děkujeme za zprávy a za minutu bude 14 hodin. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
7: Za chvíli náš prázdninový krajánek Martin Císař, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Tak schválně, za kým a kam dorazil tentokrát? No, dozvíme se to za několik minut a teď už pro vás na Blaníku máme Stín katedrál od skupiny Šalom. Hezký poslech. Stín.

0: tip.
1: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě pokáč.
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
1: A zdravím kolegu Martina Císaře, který někomu z vás přihlášených do klubu posluchačů dovezl velkou šunku na kosti od Leka. Hezké odpoledne.
3: Vratislavice a Liberec, tak to je další místo, kam vyrazil krajánek Rádia Blaník. Šunčička od Leka, 7,5 kila a vedle mě posluchač Ondra. Ondrovi jsem jí teď předal, sedíme tady u krbu, je nám tady krásně. Ondro, řekněte mi, co to pro vás znamená získat takovou krásnou šunku?
4: No, znamená to samozřejmě spoustu jídla a spoustu zážitků, které s tím budou spojeny.
3: Hlavně dobrého jídla, protože ta šunka od Leka je skutečně velkolepá, je skutečně vynikající. Já jsem ochutnal několikrát a nedám na ní dopustit. Teď bych se zeptal, kdy jste se přihlásil?
4: No, poprvé už asi před rokem a půl, ale teď jsem to zkoušel znova se zaregistrovat, protože tam byl jiný formulář, takže to je nedávno dokonce.
3: Teď tady slyším rádio, co to je za stanici?
4: No samozřejmě Blaník, jak jinak.
3: To se skvěle poslouchá. S kým bude ta šunčička pěkně slavit? Pro koho je připravena?
4: No, hlavně pro mě, jak jinak, a samozřejmě pro všechny dobré jedlíky, kteří přijdou.
3: Čím to zapijete? Dobrý zlatý mok?
4: Určitě dobrý zlatý mok.
3: Vratislavice vlastně mají svůj pivovar.
4: Ano.
3: A když se řekne Vratislavice, nenarodil se tady někdo slavný?
4: Narodil se tady někdo slavný, třeba Ferdinand Porsche.
3: Ferdinand Porsche, přímo tady. Tyjo, to je, já jsem si říkal, je tady nějaká slavná osobnost. No v každém případě teď je slavný Ondra, je to tak?
4: Teď budu slavný hlavně pro sousedy.
3: Tak jo, Ondro, ačunka chutná, děkuju, že jste se přihlásil do našeho klubu a z toho pro vás bude plynout zase spousty dalších výhod. Budete mít první videa, budete mít rozhovory s umělci, prostě kdo se přihlásí, tak rozhodně neprohloupí. Tak ještě jednou krásný zbytek léta, poslední víkend vlastně prázdnina, moc krásně si tu sobotu dneska užijte.
4: Tak jo, moc děkuju a vám děkuju za šunku.
1: Martine, díky, Ondrovi gratulujeme a přejeme hezkou sobotu.
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
1: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Anaka, Dan Bárta a tady je Dalibor Janda.

0: Anaka na rádiu Blaník, za 9 minut bude 14:30. Na Blaníku dál probíhá víkend s Petrem Novákem a díky tomu u nás můžete dnes i zítra vyhrát vstupenky na velký vzpomínkový koncert na zastávce Radim u Kolína, který se koná příští neděli. K tomu přidáme i nové album organizátora koncertu Pepi 9. A pozor, tohle je další výherní písnička. Hned jak začne na Blaníku hrát, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Police a nebo taky David Dale.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
10: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé.

0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
4: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Živé vysílání.
4: Speciální webová rádia.
3: Rozhovory s moderátory.
4: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
3: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
4: Tak ať se vám hezky sleduje,
3: čte
4: i poslouchá.
5: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Na rádiu Blaník, Petr Novák a Hvězdičko Blízkavá.
1: Víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
0: A mě už zajímá, komu se to povedlo tentokrát, kdo se dovolal jako třetí. Rádio Blaník, Martin, dobrý den. Kdo tam?
2: Tady Pavel, Jestřebice, dobrý den.
0: Dobrý den, říkal jste Pavel?
2: Ano.
0: Výborně, tak Pavle, vy od nás vyhráváte dvě vstupenky na velký vzpomínkový koncert na zastávce Radim u Kolína a k tomu nové album organizátora koncertu zpěváka Pepi Devátého Znamení andělů.
2: Děkuju moc krát, moc se těším.
0: Ten vzpomínkový koncert se koná příští týden v neděli 6. září. Je to den, kdyby Petr Novák oslavil 81. narozeniny. Už jste slyšel, Pavle, kdo bude v Radimi zpívat ty písničky Petra Nováka?
2: Asi slyšel, protože to vysíláte už delší dobu ty upoutávky na to, ale zapomněl jsem to.
0: Tak bude to například Viktor Sodoma, Karel Kahovec, jo, taky Pepa Devátý, nebo Petr Bende a spousty dalších. Co vy na to? Teda to je naprostá paráda teda. Já když vidím ta jména, tak bych tam nejradši byl taky teda.
2: Můžete se mnou.
0: Jo, vezmete mě na ten druhý lístek.
2: Na ten třetí bych potřeboval.
0: Jasně. Chápu, tam asi bude mít přednost žena, předpokládám.
2: Určitě.
0: Jasně.
2: Určitě.
0: Tak jo, tak co mám s vámi dělat, Pavle? Já vás nebudu přemlouvat. Jinak už
2: se vám to nepovedlo.
0: Nepovedlo, je mi to jasné.
2: Nepovedlo.
0: Ano, ano. Já nemám na vaší ženu.
2: Nemáte.
0: To je jasná věc. Jinak už víte, vlastně víte, s kým si to tam užijete. To byla má další otázka. Tak ještě nám řekněte, jak trávíte poslední prázdninový víkend, jak si to užíváte, tu sobotu?
2: Na chalupě teď jsme zrovna poobědvali a krásný den.
0: Co jste měli k obědu?
2: Květák smažený s bramborovou kaší a okurkovým salátem. Takový běžný jídlo, ale já ho miluju.
0: Ale jak jste si pochutnal, já to úplně z vás cítím a slyším.
2: Je to ze mě cítit.
0: Bůh žehnej vaší ženě, která vám tento krásný, úžasný, dobrý oběd připravila. Jak se jmenuje?
2: Já jí to vyřídím a za to jí vezmu na ten koncert.
0: A jak se jmenuje manželka?
2: Anička.
0: Tak Aničko, i vás moc zdravíme.
2: Hanička, Hana.
0: Tak Haničko, moc si s Pavlem užijte tady ten krásný vzpomínkový koncert a vy i se svou ženou, pochopitelně. Tak jo.
3: Děkuju.
0: A, prosím. No a vy, Pavle, chvilinku vydržte na telefonu, ať domluvíme všechny náležitosti.
2: Ano, děkuju.
0: Tak mějte se krásně. No a víkend s Petrem Novákem pokračuje. Tohle je další výherní písnička.
4: Teď už mi líčidla rozežrala tvář.
0: Ten, kdo se po písničce Klaunova zpověď dovolá jako třetí k nám do studia na číslo 800 109 109, vyhrává.
1: Víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
0: A teď už jsou před námi další písničky. Za chvilinku. Hana Zagorová s Petrem Reskem a tady už je Madonna.

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je léto z Blaní.

0: Helena Zeťová na Rádiu Blaník. Za 7 minut bude 15 hodin. A za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Marie Rotrová.
1: Štěstí, věčný poutník, co dostává.
0: Zpívat bude i Karel Gott.
2: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledá.
0: Nebo Helena Vondráčková.
3: Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatý a chce mít rád.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Obloha je polojasná až oblačná s teplotami většinou kolem 25 stupňů. Zítra čekejte sluníčko i mraky, obloha bude opět polojasná až oblačná a dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na tropickou 30. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
15: Školy čekají legislativní změny. Stovky dopravních nehod plní statistiky. Odborníci čekají na exhumaci Masaryka.
16: Rádio Blaník.
15: Hezké sobotní odpoledne vám přeje Renata Anna Pichová. V úterý startuje nový školní rok. Do lavic poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Začnou platit i legislativní změny, jako například omezení možnosti opakovat první ročník základky nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách. Jídelny mohou dál vařit podle starých pravidel. Nedodržení vzdálenosti, povolené rychlosti, nepozornost, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny dopravních nehod tohoto týdne. Od pondělí do pátku jejich policisté řešili 1308 a 7 lidí při nich zemřelo. Od rána jsou další nehody, zranění, mrtví. Buďte na svých cestách opatrní. Do konce září mohou důchodci požádat o papírové oznámení o zvýšení penze. Stát jim ho totiž ani letos automaticky poštou nepošle. Výjimku mají ti, kteří o jeho zaslání požádali už loni, vysvětluje mluvčí zprávy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
9: V tomto případě tedy není nutné podávat žádost znovu, ta zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvýšení důchodu bude zasíláno poštou automaticky.
15: Zájemci si o papírové oznámení mohou požádat prostřednictvím e-portálu ČSSZ přes datovou schránku nebo identitu občana. K objasnění smrti Jana Masaryka pomůže exhumace. Ostatky bývalého československého ministra zahraničí budou vyzvednuty z rodinné hrobky v Lánech v září. Okolnosti zůstávají nejasné. Spáchal na jaře 1948 po komunistickém puči sebevraždu skokem z okna nebo šlo o vraždu? Odborníci se neshodnou. Tolik zprávy, teď opět Martin.
0: A za necelou minutu bude 15 hodin. Hezké odpoledne.
13: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vydáme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme putovali na místa nabitá historií. Za chvíli tady bude jedna z repríz. A teď už pro vás máme Marii Rodrovou a písničku Štěstí.

0: Meatloaf na Blaníku, pěkné odpoledne. Teď už pojďme na výlet. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na místa nabitá historií. A právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím na hrad Svojanov u Poličky, protože jsem slíbil, že vám představím tamní prohlídkové okruhy. V Empírovém paláci je expozice věnovaná životu na hradě ve druhé polovině 19. století. Prohlédnete si gotickou sloupovou síň, kuchyni, spižírnu a soukromý byt posledních majitelů s jídelnou, přípravnou, dámským salonem a ložnicí s dětským koutem, ale také pánský salon a ložnici s pracovnou. V empírových pokojích se dochovaly krásné nástropní malby. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny tak, abyste získali co nejlepší představu o tom, jak se na hradě v té době skutečně žilo. Druhý prohlídkový okruh vás zavede do tajemných gotických sklepení s expozicí prezentující zdejší pověsti. Na jeho trase se nachází i středověká mučírna. Vystoupat můžete po 84 schodech také na vrchol 26 metrů vysoké břitové věže a kochat se nádherným výhledem do romantického údolí řeky Křetínky. Vyvrcholením prohlídky je obnovený goticko-renesanční dům zbrojnošů, v jehož horním sále se nalézá expozice života hradní posádky na konci 15. století. Jsou tu oděvy, brnění, zbraně a dobové hry. A porozhlédněte se i kolem objektu. V nejnižším cípu areálu je gotická zahrada. Písemné prameny o ní sice nemluví, je ale zachycena na dobových vyobrazeních. Dodnes má původní dispozici. Současná podoba respektuje tradiční členění na tři části, okrasnou, užitkovou a ovocnou. Zahradu vybudovali páni z Boskovic po roce 1480, kdy hrad obehnali pásem hradeb se 7 válcovými baštami. Zahrada je unikátem, protože na středověkých hradech byla nouze o prostor. Ten byl využíván většinou k hospodářským nebo obranným účelům. No a protože za vidění stojí i okolí Svojanova, tak se k němu ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvilku Klára od skupiny Činasky, Bonnie Tyler a teď si dáme nápoj lásky číslo 10. Zpívat vám bude

0: povídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMSky, co vás potěšilo. 603 118 118. A k vaší víkendové pohodě dál chystáme Petra Nadě, Shakiru nebo Helenu Vondráčkovou.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
10: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
11: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na Malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
10: Slavného anděla páně
11: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
10: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
13: Pamatujete si?
14: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
15: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
14: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
15: 12. září, Johan V. Třebíblice.
14: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Na Blaňku k vaší sobotní odpolední pohodě Helena Vondráčková. Já jsem se vás před chvílí ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo a vy hojně píšete SMSky na číslo 603 118 118. Napsala nám například Kamila: krásný den, Blaníčku, dneska mě potěšilo, že máme krásný miminka od králíka, jsou nádherný a už se mají k světu, tak je to zábava. Krásnou sobotu všem, Kamilo, moc děkujeme. Hanka ze Suchého dolu píše: potěšilo mě, že jsem vzala svou 84letou maminku poprvé k moři. Právě teď se přes Německo vracíme a maminka z toho bude ještě dlouho žít. Prostě zážitek. No, Hanko, to věřím. Moře je prostě úžasné a tam si to prostě užije každý. To je úplně jasný. Tak pozdravujte maminku. Koukám, že nám píše taky Vlaďka ze Seče: můj drahý Blaníčku, moc mě potěšilo, že dvojčátku Jiřince včera dobře dopadlo mamografické vyšetření. Tak to jsme moc rádi, Vlaďko, pozdravujte sestru. Potom tady máme zprávu nepodepsanou: dnes mě potěšilo, že moje láska si užívala svoje narozeniny. Krásných 57, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Máme tu SMSku taky od Lucie: ahoj, Blaníčku, moc mě potěšila úžasná dovolená na Kutnohorsku s mým skvělým přítelem Danielem a naším kamarádem Romanem. Moc Romana zdravíme z Českého Krumlova, ať ho práce baví. No a teď máme na telefonu Libora, který napsal moc hezkou SMSku. Libore, pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, vy jste nám napsal, že u vás je dneska velká sláva. Griluje se krůta, a to při jaké příležitosti?
1: No, moje babička jménem Hana a můj děda jménem Libor mají dneska fantastický výročí. Dědovi Liborovi je 100 let a babice je 100, obráceně, babice je 100 let a dědovi je 102. Takže neskutečná událost a tak to slavíme u nás na chaloupce.
0: Teda naprostá paráda. Já za celý tým Rádia Blaník přeju babičce a dědovi k těm požehnaným narozeninám všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví. Ať si to s vámi ještě dlouho takhle užívají, protože pokud mají takového vnuka, říkám to správně, vnuk?
1: Ano.
0: Skvělého vnuka Libora, který jim udělá takovou slávu, že se grilluje krůta a úžasná prostě atmosféra, tak to je paráda. Ještě nám, Libore, řekněte, co se vám na dědovi a babičce líbí nejvíc? Za co si
1: Nejvíc se mi na nich líbí, že spolu doteďka vydrželi a mají se moc rádi, Libor s Hanou, protože to je prostě dvojka, která by měla jít všem příkladem.
0: Mm-hmm. Já jsem si vždycky hrozně užíval třeba takové ty příběhy, jo, od babičky. Aha. Nebo od dědy, když vyprávěli něco, jak se žilo tehdy, tak taky máte s nimi takové jako rozhovory, že vám říkají, jak to vypadalo, když se chodilo na nákup kdysi dávno a tak.
1: Jo, tak to určitě od nich posloucháme každou chvíli a myslím, že ta historie se pořád opakuje, takže taková ta fráze, že za nás to bylo jinak a teď to je horší, tak to se bude opakovat pořád a pořád dokola.
0: Jasně, jinak vy určitě budete taky, Libore, vědět, jak se kdysi dávno říkalo prodavačkám díky babičce s dědou. Jak se říkalo prodavačce? Prodavačka byla vždycky výhradně? No?
1: Prodavačka byla výhradně, tak to se mě dostal.
0: Hokyně!
1: Jo, hokynář, jasně. No, ale tak hokynář byl trošku taky jakoby nadávka, že?
0: Aha, tak to jsem vůbec netušil, já jsem právě myslel, že to bylo jako označení tehdy pro právě tu prodavačku. Babička mi vždycky vyprávěla, jak chodila na nákup k hokyni a tam se prodávalo čerstvé máslo a ta hokyně ho tam krájela na váhu takovou strunou, jo, a pokaždé, ještě než jako ho dala na tu váhu, tak si kousek ukrojila pro sebe, nebo kousek, takový pořádný plátek a vždycky ho zblajzla, jo, vždycky ho jako snědla a tím asi doplňovala energii. Tak to bylo i takové jako hezké, že vlastně ti hokynáři, jo, v těch menších obchodech, oni tam tak jako hezky pojídali, jo, to, co prodávali, že to nebylo takové jako strojené, jako je to dneska, že jo?
1: No, tak samozřejmě, no, taky asi to zboží bylo o něčem jiným, to bychom dneska asi koukali, co se tenkrát jedlo.
0: Jo, to máte svatou pravdu. Libore, ještě jednou moc děkujeme za vaši SMSku a za milé povídání a zase někdy na Blaníku a užívejte si tuhletu velkou slávu, ty narozeniny, protože 100 let a 102 let, to je něco úžasného. Takže zdravíme babičku s dědou.
1: Já taky děkuju a jste fajn rádio a děkujeme, že jste se ozvali. Díky, mějte se.
0: No, my moc krát děkujeme i za chválu, Libore, mějte se hezky, hezký zbytek víkendu, nebo ne zbytek, on je víkend v plném proudu. Tak hezký den, mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: No, víc SMS-ek už se nám sem nevejde, teda... Vy jste úžasní blaníci. Úplně jste nás opět zahltili. Tak teď už další písničky.
2: Pohodové České rádio.
0: Za chvilku Jelen s Janou Kiršner a tady je skupina ABBA. I'm nothing special, in fact.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na karuselu.

0: Na Blaníku skupina Jelen s Janou Kiršner. Za 5 minut je tady 16. hodina. Za chvíli doprava, počasí a zprávy a hned po nich dobrý kafe od Lucie Bílé.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: V příští hodině taky Tata od Buty.
2: Tata.
0: Nebo Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Začínáme na jihočeské D3. Podrobnosti máme z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Opatrnost radíme řidičům na jihočeské dálnici D3 ve směru na Prahu za nájezdem z Českých Budějovic. Na 127. kilometru blokují pravou krajnici stojící porouchaná vozidla. Půl hodiny se zdrží řidiči v obou směrech dálnice D1 u Holubic na trase mezi Brnem a Vyškovem. V úseku mezi 208. až 213. kilometrem likvidují dlouhodobé dopravní omezení. Až do zítřejšího rána se projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Ve směru na Prahu začíná kolona před odbočkou do Rousínova na 217. kilometru. Směrem z Brna na Ostravu se brzdí u Slatiny na 200. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice a dálnic Ondřej Klos.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, od západu se během noci přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 17 až 13 stupňům. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
5: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Teplo bude i příští týden. Horolezci zaměstnali v noci hasiče. Kousek papírku za 250 000 je v Praze.
1: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teplé léto v Česku nekončí, alespoň podle norských meteorologů, kteří nám předpovídají od úterý 26 stupňů a na víkend tropických 31, na Moravě až 34. Český hydrometeorologický ústav se drží víc při zemi. Podle něj bude o 7 stupňů méně. V úterý se ukáže, kdo měl pravdu. Hasiči v noci zachraňovali 5 lidí v Adršpachu. Skupina uvízla při výstupu na skalní útvar Milenci. O pomoci zavolala před 3 hodinou ráno ráno. Horolezci v té době viseli na skále už víc než 10 hodin, byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Při záchranné akci se nikdo nezranil. Nejdražší poštovní známka světa je v pražském obecním domě. Dnes ráno tam začala výstava Poklady světové filatelie a potrvá do 6. září. Zájemci na ní mohou poprvé v Česku vidět One Cent Magenta za víc než 250 milionů korun. Hodnota vystavených známek se blíží miliardě. Zloděj pohov, bezpečnostní opatření neprorazíte. Brno chce usnadnit vstup do samostatného života mladým lidem, zejména těm, kteří nemají stabilní rodinné zázemí nebo prošli náhradní či ústavní péčí. Město proto připravuje projekt, který má pomoci zvládnout první roky dospělosti. Podrobnosti říká z magistrátu Klára Opálková.
2: Prostřednictvím cílených aktivit se posílí kompetence mladých v oblastech nejen pracovního uplatnění a bydlení, ale i finanční gramotnosti, orientace ve společnosti nebo budování sociálních vazeb. V praxi by šlo třeba o mapování potřeb, tvorbu plánu k jejich naplnění, doprovod k pohovoru a podobně.
12: Projekt je určený lidem od 16 do 26 let. To byly zprávy, teď vracím slovo Martinovi.
0: Děkuju a odbyla 16. hodina. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
11: na Rádiu Blaník.
0: Příští týden tu budou hned dva letní koncerty Rádia Blaník. Za chvíli se k tomu dozvíte podrobnosti. No, jinak před chvílí se mě kolegyně Renata Anna ptala, jestli si dám kafe. Já jsem teda odmítl, protože jsem věděl, že tady bude hudební kafe, jo? Máme tady Lucí Bílou, takže já jsem ti chtěl ušetřit práci.
12: Jo, jasně, takže dobrý kafe bude.
0: Bude dobrý kafe, protože jsem si nebyl jistý, jaký kafe bys mi uvařila ty, že jo?
12: Taky dobrý.
0: Taky dobrý.
12: Ale neumím tak zpívat.
0: Jo, ale neumíš to hudební dobrý kafe. Tak jo, Lucie Bílá právě teď na Blaníku. Hezké odpoledne.

0: Na Blaníku Olga Lounová, se kterou se v našich městech hodně setkáváte i teď během léta.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už v pátek zamíříme do Prostějova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se můžete těšit na Petra Koláře,
2: když láska kruží,
0: na skupinu Slza,
3: čím blíž k tobě, tím si dál,
0: a taky na Janka Ledeckého a naší blanickou kapelu. Páteční letní koncert v Prostějově začne ve 4 hodiny odpoledne a vstup je jako vždycky zdarma. Tyto koncerty jsou takovými letními dárky pro vás, Blaníky. A pozor, hned o den později, v sobotu 5. září, přijedeme do Pardubic. Tam začínáme už dopoledne v 11:30, a to na Pernštýnském náměstí. V Pardubicích vystoupí Petr Naď, opět taky Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a skupina No Name. I v Prostějově nebo v Pardubicích si budete moct vyzvednout naší novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás rovných 100 000 korun. Těšíme se na vás na našich dalších letních koncertech v pátek v Prostějově a v sobotu v Pardubicích.
1: Jedeme za vámi! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Buty, Bon Jovi a tady už je Maggie Špirka.

0: zlata. Na Blaníku dohrávají Buty, za 4 minuty bude 4:30. Připomínám, že na Blaníku stále probíhá víkend s Petrem Novákem a my pro vás máme další vstupenky na velký vzpomínkový koncert na zastávce Radim u Kolína. Písničky Petra Nováka tam zaspívá Viktor Sodoma, Karel Kahovec, Petr Bende, Josef Devátý a další. Vzpomínkový koncert se koná v neděli 6. září. K tomu vám přidáme i nové album organizátora koncertu zpěváka Pepy Devátého. A teď dobrý pozor, tohle je další výherní písnička.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvář.
0: Až na Blaníku.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvář.
0: Až na Blaníku uslyšíte od začátku klasiku.

0: a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
6: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
7: yes, so.
6: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yes, so.
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
12: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
11: slavného anděla páně,
12: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
11: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Renault nebo Dacia? Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
15: Na co?
14: Na naši fotovoltaiku.
15: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
14: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
15: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
14: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
15: A kdo se o to postará?
14: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
15: Tak to máme jasno.
16: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
17: Inspirující prostředí.
18: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
17: A šéf, se kterým je radost pracovat.
18: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
17: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
18: Jednoduše, rychle a přehledně.
17: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
18: Bezva práce.

0: Takhle vypadá Klaunova zpověď. Na Blaníku vám zpíval Petr Novák.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: A kdo pak se dovolal jako třetí? Rádio Blaník Martin, dobrý den.
2: Dobrý den, Klaunova zpověď, dovolal jsem se.
0: Ano, dovolal jste se naprosto správně. Koho tam máme?
2: Vojta.
0: Tak Vojto, vy vyhráváte dvě vstupenky na velký vzpomínkový koncert na zastávce Radim u Kolína a k tomu nové album organizátora koncertu zpěváka Pepy Devátého. To album se jmenuje Znamení andělů.
2: Děkuji.
0: Tak velká gratulace. Vojto, jaká písnička se vám od Petra Nováka líbí nejvíc? Dokázal byste
2: říct? Klaunova zpověď.
0: Klaunova zpověď teda, takže dohrála vaše oblíbená před chvilinkou.
2: Jo.
0: Už víte, koho sebou vezmete do Radimi u Kolína na ten vzpomínkový koncert?
2: Asi jo.
0: Mm-hmm. A je to tajné, že jo?
2: Není to tajný, kamarádka.
0: Kamarádka, no tak ta si to skvěle s vámi užije. Budou tam zpívat Viktor Sodoma, Karel Kahovec, Petr Bende, Michal Pavlík a mnoho dalších, takže věřím, že si to moc užijete. Vojto, gratulujeme. Koncert...
2: Děkuji.
0: Koncert se blíží, jo, už příští neděli tady bude. No a vy nám ještě chvilinku vyčkejte na telefonu, ať si všechno poznamenáme.
2: Dobře.
0: Mějte se krásně. No a víkend s Petrem Novákem pokračuje, tohle je další výherní písnička. Kdo se po ní dovolá jako třetí k nám do studia na číslo 800 109 109 vyhrává.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: A před námi další pohodové písničky, za chvíli Michal Hrůza, Natalí Imbruglia a právě teď Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem.

0: Michal Hrůza na Blaníku, za 7 minut bude 17 hodin. Za chvíli další zprávy a chystáme i další písničky. Hned po zprávách Hana Zagorová.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: V příští hodině taky Michal David. Nebo Petr Kotwald. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: A začínáme dobrou zprávou. Dopravní centrum ředitelství silnic a dálnic informuje.
3: Zkrátilo se zdržení na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem. U Holubic likvidují dlouhodobé dopravní omezení. V úseku mezi 208. až 213. kilometrem se v obou směrech jezdí pouze jedním pruhem. Ve směru na Ostravu začíná kolona za Slatinou na 203. kilometru. Opačně z Vyškova do Brna se brzdí za Rousínovem na 214. kilometru. Zdržení pro oba směry aktuálně 25 minut. Ukončení prací je plánováno na nedělní 9. hodinu dopoledne. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 17 až 13 stupňům. Během noci se od západu přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Zítra čekejte sluníčko i mraky. Obloha bude polojasná až oblačná a dešťové přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na tropickou 30. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
15: Státní dopravce posiluje železniční spoje. Obce chystají past na kamiony. SDH dostanou další peníze.
4: Radio Blaník.
15: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. České dráhy posilují v závěru letních prázdnin železniční dopravu. Na vybraných spojích přidali stovky míst navíc, zejména z Moravy nebo z jihu Čech do Prahy a ze západního regionu na východní. Dopravce také vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posílení vlaků. Kamiony nebudou beztrestně devastovat vesnické silnice. Stovky obcí po celém Česku jen přihlížejí, jak jimi i přes zákazy denně projíždějí stovky kamionů, aby objeli ucpané silnice nebo se vyhnuli mýtu. V prstenci okolo Brna, ale teď jako vůbec první v republice, nainstalují do ulic speciální kamery. Řidiči nákladňáků pak budou vysvětlovat, co v dané lokalitě dělali a budou platit. Sbory dobrovolných hasičů se dočkají další podpory. Středočeský kraj jim chce přispět na vybavení i činnost. Kam přesně má pomoc směřovat, ví hejtmanka Petra Pecková.
16: K 50 milionům, které jsme dobrovolným hasičům poskytli už na jaře na vybavení věcnými prostředky, chceme nyní přidat ještě dalších 22,5 milionů korun na spolufinancování nákupu nových cisternových stříkaček a další 3 miliony korun směřujeme do spolkové činnosti na práci s mládeží a na prevenci.
15: Hlavní činností dobrovolných hasičů je nejen hašení požáru, ale také pomoc při mimořádných událostech, pravidelná cvičení, ale třeba pořádání kulturních akcí. Úřady zavírají na jihozápadním pobřeží Španělska pláže, píše TNCZ, konkrétně v Andaluzii jejich 5. Důvodem je bakterie E. coli, která se vyskytla v moři a způsobuje průjmové infekce. Je možné, že zdrojem kontaminace je městská kanalizace, která v den odebírání vzorků přetekla v důsledku hustého deště. Pláže zůstanou zavřené nejméně do pondělí. Tolik zprávy, teď vracím slovo Martinovi.
17: A za chvilinku je tady 17. hodina, pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
17: Za chvíli se nám přihlásí náš prázdninový krajánek Martin Císař, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Do té doby další písničky chystáme třeba Daniela Landu a teď už pro vás máme Hanu Zagorovou, tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Andrea Bocelli a Sarah Brightman.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Teď už zdravím kolegu Martina Císaře, který někomu z vás přihlášených dovezl další velkou šunku na kosti od Leka.
3: A já tady mám Slávka. My jsme dorazili do Sobotky. Mm-hmm. Slávku, krásné odpoledne.
4: Krásné odpoledne.
3: Šunka od Leka. Přivezli jsme ji. Fakt je tady, máme ji tady na stole. Co tomu říkáte?
4: Je to super výhra, jsme s tím velice spokojení, bude to krásná oslova, dáme si ji s radostí a s chutí.
3: Já jsem tady totiž slyšel jednu věc, že 1. září jdou samozřejmě děti do školy, to je pravda, že?
4: To je pravda, a naše dcera Anička jde taky 1. září do školy a moc se jí nechce.
3: A není tady 1. září nějaké kulaté výročí náhodou tady v té rodině?
4: Máme výročí 20 let, od před 20 lety jsme se brali s mojí milovanou ženou Simonou.
3: No tak to je krásný dárek, šunka od Leka, Rádia Blaník. Simonko, já se vás zeptám, nezlobí?
5: Ne, vůbec ne.
3: Je to hodný chlap, to se skvěle poslouchá, co vy na to?
4: No, já ji taky moc miluju a taky je to super ženská.
3: Tak to máme rado, že jsme přijeli právě sem. Kdybyste viděli ten stůl, tady jsou chlebíčky, víno, šunka. Tady vidím koláčky. Kdo pek ty koláčky?
4: Koláčky pekla teta s dcerou. Moc se jim povedly. Každý si vybere, co má rád.
3: Tak já zkusím ochutnat, jestli můžu teda.
4: Klidně si nabídněte. Jsme rádi, že vás tady máme.
3: My jsme přijeli sem do Sobotky, aby jsme zjistili, co je tady zajímavého.
4: Zámek Humprecht, pak na naše historické náměstí a za obecním úřadem je udělaná skulptura, od který je krásný výhled právě na Humprecht.
3: Když jsme přijížděli vlastně směrem od Mladé Boleslavy, tak jsme viděli ten nádherný výhled na ten zámek, to je prostě nádhera. Já se tam musím taky zajet někdy podívat. Tak a čunka chutná, náš posluchač Slávek, výherce ze Sobotky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Blaník. Ahoj!
6: Ahoj!
0: Ahoj! Slávkovi gratulujeme a vám všem přejeme hezkou sobotu.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli otázníky od Elánu a teď už pořádný decibely. A budou to přímo decibely lásky od Michala Davida.

0: Na Blaníku dohrávají Eláni, za 8 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady, tentokrát vám Iva Lecká poradí. Co udělat s listy u rajčat, aby nám plody pěkně dozrály? Takže v tomto období opravdu rada, která se hodí. Ještě předtím tu pro vás budeme mít Ivetu Bartošovou. A na Blaníku chystáme taky Petra Kotvalda a nebo skupinu Lucie. Přejeme hezký víkend.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: První

0: To bude peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Peace Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na peacefest.cz.
3: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
2: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. Zahradnictví lesů ČZU Jevany. Přijeďte si pro léto v květináči. lesy.czu.cz.

0: Na Blaníku Marie od skupiny Lucie přejeme hezké pozdní odpoledne. Před námi je repríza Dobrých rad s Ivou Leckou, dnes na téma rajčata.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, konec léta a rajčata, to je přesně období, kdy člověk začne přemýšlet, jak z těch rostlin dostat ještě poslední krásné červené plody. Jedna rada říká, otrhejte rajčatům listy, ať na plody svítí sluníčko a rychleji dozrají. Druhá naopak varuje, zdravé listy nechte být, protože právě díky nim rajče vyrábí energii potřebnou k dozrávání. Tak která rada platí? Ve skutečnosti trochu obě, jen je potřeba vědět, které listy odstraňovat a proč. Zdravé zelené listy rozhodně není dobré na konci léta kompletně oholit. Rostlina je pořád potřebuje. Právě v listech probíhá fotosyntéza, vznikají látky, kterými rostlina zásobuje své plody. Samotné rajče tedy nepotřebuje být vystavené přímému slunci jako člověk na dovolené. Potřebuje především dostatek energie od celé rostliny. To ale neznamená, že máme nechat rajče úplně zarostlé. Na konci léta je naopak dobré postupně odstraňovat staré, žluté, poškozené nebo nemocné listy. Pryč mohou jít také listy, které leží na zemi nebo zbytečně zahušťují rostlinu. Tím zlepšíme proudění vzduchu a snížíme vlhkost uvnitř porostu, což je důležité hlavně ve skleníku, kde se choroby šíří velmi rychle. A pokud máte rajčata pořád zelená, ale zdravá, můžete udělat ještě jednu věc. Zaštěpněte vrchol rostliny. U tyčkových rajčat už na konci sezóny nechceme, aby rostlina dál rostla do výšky, vytvářela nové výhony a zakládala další květy, ze kterých už stejně velká rajčata pravděpodobně nestihnou dozrát. Zaštípnutím vrcholu jí řekneme, teď už se soustřeď na plody, které tady máš a pracuj dál. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Tak takhle je to s těmi rajčaty. Na Blaníku další písničky před zprávami. Petr Naď, Verona a právě teď i Rejžer.

vám české. Léto s Blaníkem.

0: Na rádiu Blaník Petr Nať, za 5 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už začnou předposlední písničky k táboráku. Hned po zprávách Babi Daněk.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Těšte se taky na Michala Tučného.
2: Z cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím.
0: A v písničkách k táboráku taky Vráťa Vyskočil společně s Taxmeny. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, od západu se během noci přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 17 až 13 stupňům. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
3: Právě Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Provoz na silnicích bude sílit. Kyberzločinci mají žně. Vinaři středních Čech chystají vinobraní.
4: Rádio Blaník.
7: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Poslední prázdninový víkend přináší vysokou intenzitu dopravy. Riziko nehod tak roste. Řidiči by měli před cestou sledovat dopravní situaci, znát riziková místa pro tvorbu kolon, plně se soustředit na řízení, volit přiměřenou rychlost, dodržovat bezpečný odstup a dělat pravidelné přestávky. Kybernetická kriminalita bují. Za prvních 7 měsíců roku vyšetřují detektivové přes 14 000 případů, což je o 2000 víc než za stejnou dobu loni. Škody jdou do miliard korun. Nejčastěji se internetoví útočníci vydávají za policisty nebo bankéře a čím dál víc využívají umělou inteligenci. Do konce září mohou důchodci požádat o papírové oznámení o zvýšení penze. Stát jim ho totiž ani letos automaticky poštou nepošle. Výjimku mají ti, kteří o jeho zaslání požádali už loni, říká mluvčí zprávy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
8: V tomto případě tedy není nutné podávat žádost znovu, ta zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvýšení důchodu bude zasíláno poštou automaticky.
7: Zájemci si o papírové oznámení mohou požádat prostřednictvím e-portálu ČSSZ přes datovou schránku nebo identitu občana. Za dobrým vínem nemusíte cestovat až na jižní Moravu, také střední Čechy mají vinařskou tradici. Vinice jsou v okolí Mělníka, Slaného, Karlštejna nebo Kutné hory. S příchodem září nastává vhodný čas vyrazit na vinobraní. Plody tvrdé práce budete moci ochutnat například už 12. září na Kačině. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer a teď vracím slovo Martinovi.
0: Renato, ano, díky a za minutu bude 18 hodin.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Přejeme hezký podvečer, prázdniny jsou sice u konce, ale i přesto dnešek je ideálním dnem, kdy si zapálit pár polínek a opéct si buřta. A k tomu vám budeme hrát pohodové kytarovky, které většinou znáte už od dětství. Za chvíli na Blaníku živá nedvědovka od Vojty Nedvěda. Za chvilku ji uslyšíte, máte se rozhodně na co těšit. Teď už ale pro vás na Blaníku máme Vabiho Daňka.
9: Písničky k táboráku.
10: Na rádiu Blaník.

0: přijde blíže.
1: Na Blaníku v písničkách k táboráku Karel Kryl a Martina.
2: Letní živá nedvědovka.
3: Na Blaníku.
1: Přes letní prázdniny vám každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku hrajeme exkluzivně jenom pro vás, naše skvělé posluchače, živou nedvědovku. Zkrátka k českým ohňům nedvědi neodmyslitelně patří. Dneska pro vás máme další živou skladbu v podání Vojty Nedvěda. Tak co to bude dnes?
4: U táboráku samozřejmě všichni zažíváme takový ty první lásky, první dotyky, první pusy, první oběti. Tak jsem si říkal, že bychom mohli dát zamilovanou písničku 19.
1: No tak, kdo znáte slova, pojďte si ji s Vojtou Nedvědem zaspívat. Tady je krásná skladba 19, která nás vrátí do mládí.

Vojto, moc děkujeme. Na Blaníku v písničkách Táboráku právě teď exkluzivně jenom pro vás Vojta Nedvěd a písnička 19. Teď už na Blaníku chystáme další pohodové písničky k vašemu víkendovému posezení u ohně, grilu a nebo jen tak doma či v autě. Za chvíli Michal Tučný, Neřeš a tady jsou Katapult. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
1: K táborákovým letním víkendovým večerům na Blaníku patří i klasická česká country. Zaspívali jsme si nesmrtelnou skladbu Cesty toulaví v podání legendárního Michala Tučného. Tahle písnička má v sobě přesně tu touhu po dálkách, svobodě a přátelství, kvůli které tak rádi sedáme k ohni a díváme se do hvězd. Věřím, že i vám navodila pohodovou náladu. Naše písničkové putování zdaleka nekončí. Za chvíli na Blaníku Vladimír Mišík, Vráťa Vyskočil a Tak jsme ni, anebo taky Pavel Žalman Lohonka. Za 7 minut bude 6:30.
0: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník. Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
8: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na Malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
7: Slavného anděla Páně
8: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
7: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
10: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsají. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
15: 12. září, Johan V. Třebívlice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
0: Rádio Blaník.
16: Rádio Blaník.
17: Rádio.

0: Na Blaníku k vaší večerní víkendové pohodě Valčíček od Brontosaurů.
1: Písničky táboráku.
0: Hezký večer k vašim ohňům, případně grillům. Možná teď máte výhled na nějaký svůj oblíbený strom a říkáte si, tohleto je prostě můj strom nebo strom roku. A právě anketa Strom roku je opět tady. Letos slaví už 25 let a při této příležitosti proběhne hlasování o titul Strom čtvrtstoletí. O přízeň veřejnosti se uchází 13 výjimečných dřevin. Jedná se o vítěze jednotlivých ročníků a ankety od jejího vzniku. Jak hlasovat, to už nám prozradí koordinátorka Kateřina Bolečková.
2: Hlasování probíhá online na webu www.stromroku.cz a je velmi jednoduché. Na seznamu finalistů je potřeba u stromu, který chce hlasující podpořit, kliknout na tlačítko hlasovat a vyplnit svoji e-mailovou adresu. Následně je potřeba svůj hlas potvrdit v e-mailu, aby byl platný.
0: Hlasovat můžete až do 5. října, takže času stále dost a věřím, že na stránkách stromroku.cz najdete toho svého favorita.
3: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: A ty samozřejmě pokračují za chvíli Olympik, Pavel Bobek anebo taky Valdemar Matuška se skupinou KTO.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.

0: Tak přiznejte se, kdo jste si s námi zaspívali? Tohle byl Na Blaníku Valdemar Matuška a KTO. Za 5 minut bude 7. Písničky k táboráku jsou za námi, další, tentokrát poslední, tu budou zítra od 18 hodin, ale na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli úderem 19. hodiny písničky k táboráku teprve začínají a budou vám hrát až do 10. večerní. Teď už ale k programu, který nás čeká tady na rádiu Blaník, před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Vybrali jste Vohnouty, Svaz českých bohémů tady bude už za malou chvíli. Koukám, že taky skupina Kex. Jak děkuji se andělům, těm rocím prudělím. A kávu si osladíme s Karlem Gottem.
1: Kávu si osladím o trochu víc.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 17 až 13 stupňům. Během noci se od západu přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Zítra čekejte sluníčko i mraky, obloha bude polojasná až oblačná a dešťové přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na tropickou 30. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
2: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7 a my vám přejeme krásný sobotní večer. Na Blaníku hrajeme podle vás, o písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Evelína, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše přání. Před námi slibovaní Vohnouti a Svaz českých bohémů. Písničku vybrala Markéta z Hrádku nad Nisou. Ahoj rádio, tady je parta holek rohypnolek, co by vás chtěla poprosit o zahrání písničky. Obracíme se na vás s urgentní prosbou o hudební první pomoc. Dnes se koná naše každoroční holčičí slezina a zároveň hromadná oslava narozenin pro Ilonku, Jitušku, Lindu, Moničku, Péťu a Markétu. A aby byla naše domácí terapie proti vrázkám 100%, potřebujeme do žil napumpovat trochu pořádné muziky. Vohnout, Svaz českých bohémů, děkujeme. No tak si to, holky, moc hezky užívejte, tu vaší slezinu, jo. Ať jste zítra tak nějak jako při síle, jo, chápete, jak to myslím. Nepřežeňte to moc dneska. No a posíláme Vohnouty, hezký večer.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
11: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.

0: Na Blaníku dohrávají Vohnouti a teď je před námi skupina Kex. Písničku Jak děkuje se andělům vybrala například paní Jana z Hořovic. Milý Blaníčku, prosím zahraj tuto nádhernou písničku pro naší kamarádku Jarušku Navrátilovou z Terešova k dnešním narozeninám. Naše milá Jaruško, přejeme ti všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let, moře zdravíčka a něco dobrého do bříška. To ti přejí holky z Hořovic. Máme tu taky přání od Zuzany z Ploužnice. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého přítele. Je to člověk, na kterém mi nesmírně záleží. Chci mu poděkovat za všechno, co pro mě udělá a dělá. Za jeho podporu, trpělivost a lásku jsem mu za to hluboce vděčná a hlavně ho z celého srdce miluju. Stachová napsala Anděla, zahrajte pro Věrušku Kuklovou za to, že mi pomáhá od Anděly. Napsal taky Pavel z Mikulovic, ahoj mamko a strejdo, my vám s Markétkou, Tereskou, Ivetkou, Eliškou a Pavlíkem říkáme velké děkuji za to, že jste ten poslední týden s námi někam jeli, takže my vám moc děkujeme za vše, přeje Pavlík a ostatní velké dík. Přání dál pokračuje tímto textem. Ahoj babčo a dědo, my vnoučata vám děkujeme za překrásné prázdniny, jsme všichni moc rádi za to, že jsme mohli u vás spát a že si nám vařila všechny ty dobroty. Takže velké dík a máme vás rádi. Přejí vaše vnoučata Pavlík, Ivetka, Markitánka, Tereska, Lukášek a Pavel. A za rok zase ahoj.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.

Na Blaníku skupina Kex a teď už Karel Gott, Kávu si osladím, písničku vybral Tomáš z Prahy 9, konkrétně z Vinoře. Kufry jsou z auta a vybalen i pes, dovolená s tebou, mamko, a s tvou dcerou začíná dnes. Nazbíráme houby, v kartách vás obě oberu, za týden mi k tomu dáte u oltáře svou dceru. Gott vám zpívá, já vám dceru nevrátím, jako nejlepší zeťák se vám bohatě vyplatím. To je krásný, já mám vždycky tak rád tu vaší kreativitu, no to je nádhera prostě. Takže za chvilinku Karel Gott, máme tady k tomu ještě k této písničce několik přání, například Josef z Rakovníka napsal: přejeme naší Julince všechno nejlepší k 18. narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka, korunek a lásky. Máme tě moc rádi. Tatínka a Jaruška z Karlova. Tatínka, možná tatínek, ale možná je to schválně. Tatínka a Jaruška z Karlova zkrátka. No a ještě tady jsou tady dvě přání, jedno z nich. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 57. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a splněných přání. Užij si svůj den naplno a hlavně zůstaň pořád tak úžasná, jaká jsi. Máme tě moc rádi, přejí Kristýna, Emička, Adélka, Jára, Martin, maminka, Veronika, děda a Kristián. A píše taky Zdena ze Svitav, písnička poletí Janě Dojevan, která měla narozeniny, všechno nejlepší. Písničku posílám i Gábinovi a Gábinkovi a taky Jendovi do nebíčka. To napsala Zdena. Hlavu.

0: Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už před námi Lady Gaga a Bradley Cooper, napsala Moni ze Šlapanova. Můj milovaný miláčku, dnes je tomu nádherných kouzelných 5 let, kdy jsme se seznámili přes krásné naše společné psaní. Po 5 měsících jsme se poprvé skřetli, pohlédli si do očí, naše kolena se doslova podlomila a srdíčka nám tloukla na poplach. A je tomu tak stále, nikdy tě nepřestanu milovat, si a vždy budeš pro mě vším. Děkuji za vše, co s tebou cítím. Miluji tě navždy, tvá Moni, můj drahý Martí. Děkuji, Blaníčku, za naší písničku, jste úžasné rádio. Děkujeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Lady Gaga a Bradley Cooper na rádiu Blaník. Teď už dlouhá noc od Heleny Vondráčkové napsal Lukáš z Benešova. Milá Bóďo, k tvým krásným 50. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe pořád lidi, se kterými se můžeš smát a každý další rok ti přinese co nejvíce krásných chvil. Užij si svůj den naplno a vykroč do další 50. s úsměvem. Všechno nejlepší přejí Standa, Šája, Michal, Lukáš, Renča, vnučka Beátka a přátelé, kteří s tebou přišli tvůj den oslavit v kavárně u piaristů. Máme tady taky přání, které dorazilo z Kutné Hory od Josefa. Blaníčku zahraj manželce Vlastimile Novotné k letošním 63. narozeninám, ale hlavně ke 40-letému výročí manželství. Díky, lásko, že si to se mnou tak dlouho vydržela. No teda, klobouk dolů. Andrea z Jihlavy píše, naše milá Amálko, přejeme ti vše nejlepší ke 4. narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, ať se ti líbí ve školce a máš hodné kamarády. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, bráchové Sebík a Domča s Mončou, babička Janíčka, děda z Denda, teta Peťa s Mírou, Valinkou a Maxíkem a dík se Sašou, babička Helenka s dědou Kájou a všichni další rodinní kamarádi. No a ještě tu máme přání z Nedvězí u Rohle, naší milované Elišce Klíčové. Přejeme ti k tvým 3. narozeninám, aby byl tvůj svět plný barev, her, úsměvů a dobrot. Si naše sluníčko, které rozzáří každý den. Přeje ti maminka s tatínkem, sestřička Viktorka, babička, dědeček, teta Verča se sestrejdou Aldou a teta Kika. Tak zdravíme vás všechny a tady už je dlouhá noc od Heleny Vondráčkové a vy jste dál s Rádiem Blaník.

Na Blaníku Helena Vondráčková a teď je před námi Petr Kolář. Písničku Ještě, že tě lásku mám vybral Marek z Kouřimy, který píše: Pavlínko, přeji vše nejlepší k pondělnímu svátku, přeje tvůj milovaný Mára. Radek z Benešova nad Ploučnicí napsal: dne 31. srpna oslaví krásné 50. narozeniny Jitka Jiřišťová. Vše nejlepší k 50. nám, ať ti to pořád myslí, slouží zdraví a humor tě neopouští. Přejí manžel Radek a děti Petr, Martin, Simona a Jana. Máme tě rádi.

Na Blaníku Petr Kolář a teď už k víni píše babí Natý a děda Bebr z Břežan u Žadce. Ahoj Blaníčku, zahraj nám k slávě. Naše oslavenkyně slaví prý právě. 7 let ta rošťanda barbucha má. Modrooká blondýnka všem dobře známá. Z očí jí koukají čertíci malí. V Břežanech všichni už skleničky vzali. Slaví tam s dědou Béďou i babí Natý s bratránkem Vilíkem. Ten je to svatý. Den je to svatý, no. Teta a strejda se přidávají taky. Pořádně to rozjeďte, ať celá parta kouká. Od kapely Queen teď pro ní We Will Rock You houká. Takže za okamžik. Skladna napsala Dana. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Jardu k jeho dnešním narozeninám. Zlato, přeji ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Moc tě miluju a jsem ráda, že tě mám. Tvoje čičinka Dana. A Lenka z Javorku píše, milý Jirko, přejeme ti krásné narozeniny, že jsi zas o rok starší, nevadí, pořád můžeš s hrdostí říkat, že jsi v nejlepším věku, hlavně když nikomu neprozradíš, jaký to vlastně je. Tak hlavně to zdraví, máme tě rádi, přejí Outratovic Family. Tak, k víni. We Will Rock You, teď už pro vás na Blaníku, tak vám přejeme pohodový sobotní večer.

0: Na Blaníku dohrává skupina Queen, za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy orchestr Karla Vlacha se skupinou Františka Ringo Čecha. Vaše přání už brzy taky Bee Gees, Vláďa Šafránek s Olgou Lounovou a za chvilku Máma od Lunetiků. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiu horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře,

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bez.

0: představení pro děti i dospělé.
1: To bude peněz.
0: Ne, vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na peaskfest.cz.
3: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
6: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. Zahradnictví lesů ČZU Jevany. Přijeďte si pro léto v květináči. lesy.czu.cz.

0: na rádiu Blaník.
1: A teď už máma od skupiny Lunetik napsala Jaroslava z Koštic. Chtěli bychom nechat zahrát naší milované mamince, babičce a prababičce Daně Šlajnicové k jejím 80. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, lásku a pohodu do dalších let, ať tě humor neopouští jako doteď. Máme tě rádi, celá tvoje rodina. Z Oloví píše Kateřina, tento týden oslavila své 48. narozeniny ta nejúžasnější a nejobětavější žena, manželka a maminka, kterou známe. Pro druhé by se rozdala, ale na sebe často zapomíná, proto bychom jí chtěli udělat radost a na přání zahrát písničku, aby měla alespoň ty 3 minutky pro sebe. Děkujeme za to, že tě máme. Přeje tvá milující rodina Palových. Tak, tady je skupina Lunetik.

Na Blaníku pokračují písničky na vaše přání a teď už Zelená je tráva a orchestr Karla Vlacha se skupinou Františka Ringo Čecha. Napsal Jiří Zesluch. Dobrý večer, poprosil bych nechat zahrát písničku Zelená je tráva nejlepšímu taťkovi Zesluch. Žudlajdo, neboj, zítra vyhrajeme. Tvůj syn Jiří.

Teď už na Blaníku na vaše přání Vláďa Šafránek s Olgou Lounovou napsal Václav. Zahrajte prosím k dnešním narozeninám Leničce Vaníčkové z Radenína. Z celého srdce ti přejeme to nejkrásnější, pevné zdraví, životní lásku a spoustu důvodů k úsměvu. Jsi pro nás velkou oporou a sluníčkem v každém dni. Manžel Jarda, synkové Danek, Jarek, Venda a taťka. Tak hrajeme? Tady je Vláďa Šafránek s Olgou Lounovou. Vím, že ty víš a vy dál posloucháte sobotní Blaník.

0: dává křídla.
1: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už jsou před námi Bee Gees, napsala Michaela ze Štěchovic. Naše milovaná Jasmínko, v pondělí ti budou krásné 3 roky a dneska oslavu máš. Přejeme ti, ať máš každý den plný smíchu, radosti, hraní a krásných dobrodružství. Ať tě provází zdraví, štěstí a spousta lásky. Ať ti nikdy nechybí úsměv na tvářičce, pohádky před spaním, sladké pusinky a pořádná dávka lumpáren. Moc tě milujeme a jsme šťastní, že tě máme. To ti z celého srdce přeje máma, táta, ségra Sonička, děda Martin a chlupáči Hugo a Odí. Napsal taky Michal z Prahy 6. Zdravím Rádio Blaník, chtěl bych popřát své kamarádce Monice k narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Díky, ahoj, Michal z Prahy 6.

0: Na Blaníku dohrávají Bee Gees a teď už skupina Harley, napsala Jana z Bechyně. Milé rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku Na chatu k Bechyni. Máme tu grilovačku a rozlučku s létem. Děkuji manželovi a všem, co dorazili. Pořádně si to užijeme. Kde je srdce, tam je domov. Tak popojedem a nalejvej. Rádiu Blaník, děkuji za zahrání, jste skvělí. To napsala Jane, tak my moc krát děkujeme. No a zdravíme taky do Libišan, odkud píše Simona. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého manžela Pavla Vašatu. Narozeniny měl 15. srpna, ale grilovačka je až dnes. Hodně štěstíčka, ale hlavně zdravíčka. To vše přeje z celého srdíčka Simona, dcery Nikča a Natka. Zdravím také všechny zúčastněné na naší oslavě, moje rodiče, bráchu Víťu a Honzu a taky Andrejku s Jiříkem.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji vostudu, budu jen valit.

0: andělský chor, válej, holky se válej.
1: Harley na Blaníku. No, písničky na přání pokračují a Tereza Mašková je před námi. Budu při tobě stát? Tak tu vybrala Radka z Kladna. Milé Rádio Blaník, zahrajte prosím tuto písničku pro Vanesu Puškárovou od Péti Šimralové do Světlé a chci jí vzkázat: Vanesko, neboj se, spolu tady všechno zvládneme. Naše přátelství i nadále zůstane. Mám tě moc ráda.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
4: Písničky na přání.
5: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou.

0: Na Blaníku vám zpívala Tereza Mašková, za 3 minuty bude 8 a písničky na přání pokračují v příští hodině. Těšte se na Pavla Vítka.
1: Má slavný den, tak ať se dnes a všem líbí.
0: Ta už tady bude za malou chvíli. Koukám, že jste vybrali taky Stanici svět od Lucie Vondráčkové a Radima Flendra.
2: Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou.
0: Nebo třeba taky Stánky od Brontosaurů. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, od západu se během noci přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 17 až 13 stupňům. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, teď už slibovaný Pavel Vítek. A napsal Radek Schotěšová, naše milovaná Teresko. Já, maminka a bráška Tomáš ti ze srdce přejeme všechno nejlepší k narozeninám a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Máme tě rádi strašně moc, seš naše zlatíčko, to vše ti přeje máma, táta a bráška Schotěšová pod Hazemburkem.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu.

0: Na Blaníku dohrává Pavel Vítek a teď už před námi Redneck s Cut Night Joe, napsal Lukáš z Břežan. Ahoj Blaníku, prosím zahraj oblíbenou Vypalovačku pro naší milovanou oslavenkyni Barušku. Milá Barunko, ještě jednou ti přejeme s mamkou, Tereskou, sestrou Kačabou krásné 7. narozeniny. Spoustu lásky, radosti, úsměvů a buď pořád tak super čuper holka. Pořádně si užij dnešní oslavu, táta, mamka a sestra. A vše nejlepší přejeme i od nás z Rádia Blaník.
1: I'd been married long time ago.

0: Rednecks na Blaníku a teď už je před námi stanice Svět od Lucie Vondráčkové a Radima Flendra, píše Martin z Podbořan. Milý Blaníčku, touto cestou bych chtěl z celého srdce popřát své milované manželce Kačence všechno nejlepší k narozeninám. Kačenko, děkuji ti za všechny krásné společné roky, za tvou lásku a za to, že si po mém boku. Z celého srdce tě miluji a přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a ještě mnoho krásných let. Přidávají se Martinka, Ladík, Sapča, Tengis, Milan s rodinou, Mamča s taťkou a všichni přátelé. Máme tě moc rádi, tvůj Martin. Ze Svitávky píše rodina pro babičku Lenku na cestu do lázní, ať se ti tam líbí a vrátíš se omlazená. To ti přeje celá skvadra, co tě má ráda. Užij si to.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Máma od Lucie Bílé, napsal Radek ze Zlína. Posílám tuto písničku mamince pro radost. Máme tě moc rádi a vážíme si toho, co pro nás děláš, tvoji hříbci. Z Bystřice napsala Hanka, dobrý den, Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát písničku pro paní Hanku Dalihodovou z Bystřice, která právě dnes slaví své krásné 67. narozeniny. Drahá naše babičko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Máme tě rádi a těšíme se za pár dnů na dovolenou letecky. To přejí a posílají dcera Hanka s manželem Sergejem, vnučky Nikolka a malinká Sofinka, která posílá babičce velikou pusinku a manžel Vašek. A taky tady máme vzkaz ze Sedlčan od Boženy. Jsou to 3 roky, co nás náhle opustila dcera, maminka a babička 4 dětí. Mirek, Míša, Markéta, Kristýna a 6 vnoučat, Alex, Sam, Gáby, David, Aneta, Vojta. Všichni na ní s láskou vzpomínáme.
1: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: to být máma.
1: Na Blaníku Lucie Bílá, teď je před námi Michael Jackson, píše Lukáš z Ostravy. Píseň od Michaela Jacksona posíláme všem, co dnes oslavují 68. narozeniny a poslouchají jeho písně, které nikdy nestárnou.

0: make that change.
1: Na Blaníku Michael Jackson, teď už stánky od Brontosaurů, píše Vlastimil. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro paní Lenku Štikovou z Lenešic. Mám tě moc rád a věřím, že spolu to zvládneme a zase bude líp, to ti přeje Vlastík. Z Mlečic píše Kristýnka, milý Blaníčku, zahraj nám prosím písničku pro naší babičku Martinku alias Kamíčka Zlatého Chocholatého a dědečka Pavlíčka alias Papku. Máme vás moc rádi a těšíme se na vás, až se uvidíme na chaloupce. Posíláme pusu, Kiki, Nikolka a Jikouš. A ještě tu máme přání od Petra z Třebenic. Pro Mirku všechno nejlepší k narozeninám přejí Třebeničáci.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky. Celé.

Tanky od brontosaurů na Blaníku, teď už šaman od kabátů, píše Romana z Teplic. Prosím, zahrajte Jirkovi Boubelíkovi z Teplic k narozeninám. Do dalších dní hlavně hodně zdraví, lásky, pohody a mnoho příjemných zážitků na fotbale, na stínadlech přejí Romča, Verča, Martin, Ryša, Pavla, Petr, Adam, Radim, Karlička, Artur, Máťa, Aida a určitě ještě i Vicky. Z Ústí nad Orlicí své přání poslala Simča. Chtěla bych zahrát písničku Na přání k narozeninám a bylo by to pro Jardu z Ústí nad Orlicí, který v sobotu slaví narozeniny. S přáním všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky. Mám tě ráda, to vše přeje Simča. Máme tu přání taky od Karla z Prahy 10. Zahrajte dědovi písničku k narozeninám a napsala to vnučka Amálka. Jo. Lucie z Vlašimi, milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, Stelinka a Filipek. A taky Marek z Kouřimi píše, Pavle, přejeme vše nejlepší k 62. narozeninám, spoustu zdravíčka a dobrou náladu přeje Marek s rodinou z Kouřima. Tak hrajeme a přejeme hezký večer s Blaníkem.

0: Blaníku dohrávají Kabáti, za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, už brzy Fešáci a Pavel Brümer.
1: Nad námi svítí hvězda Kantrion.
0: A na vaše přání taky narozeninová od Jarka Šimka nebo Petr Kotwald a za chvilku Karel Gott a Být stále mlád. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás, dnes až do 10. večerní.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
10: Já si dám steak.
9: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. Profi-terasy.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
11: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
11: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
11: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
2: Online.
11: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: a za vše, co pro nás všechny děláš. Z celého srdce ti přeji hlavně pevné zdraví a spoustu energie do dalších let. Jako dárek ti posílám písničku, kterou máš tak rád. S láskou Irča, Lara a celá naše velká rodina. Ze Štěnovického Borku píše Blanka. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro našeho taťku, pana Václava Bitengla, který dnes slaví 70. narozeniny. Taťko, přejeme hodně štěstí, moře lásky, splnění všech přání a pohody s tvojí milovanou ženou Naděnkou. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co si pro nás celý život udělal. Slavíme u vás na zahrádce u soudku piva a připijíme na tvoje zdraví. Vše nejlepší ti přeje žena Naděnka a celý tvůj babinec, dcery s rodinami a vnučky s partnery. Z Českých Budějovic své přání poslal taky pan Jan. Všechno nejlepší k narozeninám Romaně z Hojt přeje manžel Šimi, syn Honzík, dvojčata Terka a Dáda, táta Vojta a tchýně Maruška. Olga ze Žďáru nad Sázavou taky píše, přeji jen to nejlepší, hlavně zdraví a i od všech zvířátek, které si vyléčil a ještě spoustu vyléčíš. A máme tu i přání z Kyšic, píše Jan, k 75. narozeninám panu Zdeňkovi Hradeckému. Všechno nejnejnej přeje ze srdce Hanička s rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku Karel Gott a teď už na vaše přání Petr Kotwald, Kde kdo je dál. Napsala Tereza z Přerova. Písnička je pro mého dědečka k narozeninám. Milý dědo, přeji ti vše nejlepší k 88. narozeninám. Hodně

0: pohody a spoustu let s námi přeje tvá Tereska. My z Blaníku se přidáváme a taky přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Tady je Petr Kotwald.
1: Rádio Blaník.
2: Sluníčkové let.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už narozeninová od Jarka Šimka a k tomu spousta vašich gratulací. Tak pojďme na ně. Napsala Věra z kláštera Hradiště nad Jizerou. Náš taťko Honzo a Štěpánko, dnes pořádně oslavíme vaše narozeniny, hodně zdravíčka a štěstí, vaši klášteráci. Z Písku píše Iveta, vážené Rádio Blaník, zahrajte prosím naší mamince Alence k jejím dnešním úžasným 80. narozeninám. Mami, máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, za tvoji celoživotní lásku, péči, za tvůj úsměv a pohlazení. Do dalších let ti všichni přejeme pevné zdraví, sílu a energii, boží požehnání, rodinu stále na blízku a každý den spoustu lásky a radosti, tvoje milující děti, manžel, vnoučata a pravnoučata. Z Teplic v Čechách píše Jitka, dobrý den, chtěla bych zahrát mému zlatíčku Janu Čermákovi k narozeninám, přeji mu hodně zdraví, mnoho štěstí a ať se mu v životě daří. Mnoho kilometrů bez nehod a ať se vždy vrátí domů v pořádku. Mám ho moc ráda a jsem šťastná, že ho mám, je pracovitý a hodný, tomu přeje Jíťa, Milan a Honza. A všichni přátelé, posílám mu velkou pusu. Lucie z Liberce napsala, dobrý večer, zahrajte prosím pro paní Alenu Kvapilovou z Kobyl u Liberce. Jsi ta nejlepší máma na celém světě, děkujeme za vše, mami, krásné narozeniny, tvoje holky. Z Chebu píše Veronika, ahojky Blaníčku, nechávám zahrát tuhle písničku pro moji úžasnou maminku k jejím krásným narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně spokojenosti. To jí ze srdce přejeme všichni z našeho žandovského ráje. Děkuji za zahrání, Verča z Dolního Žandova, a vy jste dál s Rádiem Blaník.

důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Narozeninová od Jarka Šimka na rádiu Blaník, teď už Katapult, někdy příště, písničku, kterou vybrala Petra z Měrunic. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 65. narozeninám jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, pohody, klidu a radosti do dalších let přejí manžel, děti a vnoučata. A pan Petr z Poděbrad píše: pro mou krásnou rodinu nakonec naší krásné dovolené. Bylo a bude nám na naší chatě krásně, moc vás miluji, zlatíčka moje.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Katapult a teď už Eláni, Len kým tu si, napsal Jaroslav z Prahy 9. Jste skvělé rádio a moc rádi vás posloucháme. Tato písnička je pro Irenku s Jardou na chatičku v Čeňku, kde tráví krátkou, ale zaslouženou dovolenou. Ať při poslouchání rádia Blaník teče pivo proudem.

0: Kluci.
1: Jste s Blaníkem a teď už na vaše přání fešáci a Pavel Brimr, hvězda Countryon, píše Lucka ze Soutic. Filipe, k tvým 28. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a spoustu splněných přání. Ať máš na každé cestě šťastný směr, volnou silnici a vždycky bezpečný návrat domů. Užívej života, směj se a buď pořád takový, jaký jsi. Přeje táta, máma, babička, Lucka, Jára a Sabinka všechno nejlepší, Bíbo.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o

0: Pěkně do pohody vám na Blaníku hrajeme. Sobotní písničky na přání pokračují a teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Kateřina z Vrbna nad Lesy. Naše milá Olinko, dnes máš svůj narozeninový den, proto přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky, spoustu krásných let ještě s námi. Děkujeme za vše, co pro nás děláš, máme tě rádi, tvoje vrbenská rodina, tvoje vnoučata Kája, Kiki a Kačka a celá rodina Lenky. Z Prahy 9 napsal Jaroslav, pro naše dva skvělé vnuky Filipka a Daníčka máme vás moc rádi a jste naše štěstíčka. Vaše babička Irenka a děda Jára momentálně na chatě v Čeňku při poslechu báječného rádia Blaník. Zlomu u mostu své přání poslal Miroslav, všechno nejlepší tati, přeju ti hlavně pevné zdraví, štěstí, spoustu pohody a ať si život pořádně užíváš. Zůstaň pořád s tím naším kovbojem, který se jen tak něčeho nezalekne a umí si udělat srandu i sám ze sebe. Užij si narosky, máme tě všichni rádi.
1: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Michal David, za minutu bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Vybrali jste Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou.
0: Báječná ženská tady bude už za malou chvíli. Koukám, že je tady taky připraven pro vás Jiří Korn. Nebo Iveta Bartošová. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 17 až 13 stupňům. Během noci se od západu přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Zítra čekejte sluníčko i mraky, obloha bude polojasná až oblačná a dešťové přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na tropickou 30. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi slibovaná báječná ženská od Michala Tučného. A napsala Věra s Chrudimi, dobrý den, prosíme o zahrání písničky od Michala Tučného jako svatební věnování. Dnes jsme si v Chrudimi řekli své ano. Písničku bychom chtěli věnovat jeden druhému jako začátek našeho společného života. Děkujeme a přejeme krásný den, Věra a Pavel. No Věro a Pavle, hlavně vám krásný den, ať to vydrží navždy. No a Jana ze Suchdola nad Lužnicí napsala taky, prosím, zahrajte pro maminku Libuši Matoušovou ze Suchdola nad Lužnicí k jejím narozeninám. Přejeme ti vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu do dalších let. Děkujeme za vše, máme tě rádi, přeje Petr a Jana s dětma.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi Ozzy Osbourne, napsala Kačí, zatím Bobková z Brna. Milý Blaníčku, dnes slaví můj budoucí manžel Peťa své krásné narozeniny, na které ani omylem nevypadá. Vodoušku, můj nejdražší, nemáš ponětí, co pro mě znamenáš. Pro slzy nevidím a vím, že až k tomu oltáři za tebou půjdu, bude to Ozzy, který nám bude hrát. Dám za tebe život, kdykoliv kývneš. Tvoje Kačí.

Na rádiu Blaník Ozzy Osbourne a teď už Jiří Korn, té, co snídá, napsal Matěj z Plzně. Písničku posílám rodince na rodinnou oslavu do Plzně. Užijte si to a oslavujte do rána. Váš Matěj.

Jiří Korn na Blaníku, teď už Anděl od Karla Kryla, písničku vybrala Eva z Týniště nad Orlicí. Popřejte prosím Vlastíkovi k jeho životnímu jubileu písničkou, ať jsou další roky naplněny zdravým, klidem, elánem, spoustou radostných okamžiků a dobrými lidmi kolem tebe. To ti přeje celá rodina, která se dnes sešla, aby to s tebou oslavila.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a hádejte, která písnička ještě nebyla a máte ji rádi. No jasně, že Verona, na mě nečekej, to je jasná věc, bez té to nejde, píše Martina z Mostu. Milá Evičko, vše nejlepší k tvým krásným 55. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a klidu ti moc přeje maminka, bratři Venca a Jirka, syn Jára s Ivetou z Prahy, teta Blanka s rodinami a kamarádi Martina s Honzou. Z Kátova píše taťka. Tak Ládíku, ve středu si měl 34 roků a neoslavili jsme to, ale dneska je ten správný čas, tak ti přejeme za mamku a za Lexu všecko, jen a jen to nejlepší a máme tě všichni moc a moc rádi. A Jana ze Slavětina u Litovle napsala: dobrý večer, chtěla bych poprosit o písničku pro sebe. 27. srpna jsem měla narozeniny a dnes je slavím, tak to rozhodně rozjedeme. Děkuju Janča, no milá Janičko, všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaník. Now.

Perona na Blaníku. Teď už Jiří Schellinger a Holubí dům napsala Lucie z Prahy 3. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro mého přítele Petra Havla z Lipenců. K jeho narozeninám s přáním moc zdravíčka a pohody, jsem ráda, že jsme se po 13 letech opět našli. Měj krásný den, tvoje Luca. Ze Stupna napsal Jan. Milý Blaníčku, prosím zahraj nám písničku k večernímu grilování. Zdraví vás Honza s manželkou Beatou a Fanny ze Stupna. Každý den vás rádi posloucháme, jste super rádio a hrajete hezké písničky. No my moc krát děkujeme a zdravíme.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď už Rybičky 48 s Bárou Zemanovou. Píše Zbyněk z Jenišovic. Písničku od Rybiček bych chtěl nechat zahrát Žanetě Dostálové z Jenišovic u Chrudimi, protože 24. srpna měla narozky. Popřát bychom chtěli zdraví, spokojenost a pevný nervy u Elišky, která dělá radost, ale i starost. Máme tě rádi. To vše přeje Zbyňďa, Matěj a Eliška.

0: Rybičky 48 s Bárou Zemanovou na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Karel Gott. Když muž se ženou snídá. A vybrali jste taky Culture Club, Abu a za chvilku vám zaspívá Iveta Bartošová. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
3: Yeso!
2: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinsko-americká zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23.

popřát hodně štěstíčka a zdravíčka do dalších let. To jí přeje dcera Janča s přítelem Lukášem, dcera Simonka, syn Péťa, syn Martin s přítelkyní Viktorkou a sestra Jana s rodinou. Napsal taky Josef z Budkova: Švancaříčku, moc ti přeju, ať ti vše vyjde, jak si přeješ, držím všechny palce, Pepa. Z Mladé Boleslavy své přání poslal David: Ahoj milé Rádio Blaník, prosím o písničku pro mě a všechny hodné lidičky, co mě znali a znají z běžného života a z práce, pro kolegyně. Děkuji vám moc a přeji dobrou noc i s písněmi krásnými všem na pomoc. Fanoušek David Rozbek z Mladé Boleslavy. Davide, zdravíme. No a Matěj z Prahy 11 napsal: Milá Klárko, každým dnem jsem víc a víc překvapen, kolik v mém srdci zabíráš místa. Jsi skvělá a miluji tě. Tvůj Boban. A vy jste dál s Blaníkem.

Iveta Bartošová na rádiu Blaník a teď už ABBA Dancing Queen. Napsala Eva z Čisté. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro naše dvojčata Máju a Vikču v Urmových, které dnes slaví své 17. narozeniny. Se svými přáteli. Holčičky naše, přejeme vám k vašim narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměvů, radosti, úspěchů ve škole i soukromém životě. Ať se vám splní i ty nejtajnější přání a sny. Máme vás moc rádi. Mamka Eva, táta Vláďa, brácha Vláďa s přítelkyní Míšou, babičky Eva a Věra a po obláčku oba dědové.

0: Na Blaníku dohrává ABBA, teď už je před námi Karel Gott. Když muž se ženou snídá, napsala Zdena z Lužce nad Cidlinou. Milý dědo a babičko Výskovy, kalendář nám oznámil, že 60. výročí vaší svatby zrovna přeskočil. A my všichni, co jsme právě tady, přejeme hodně štěstí a zdraví. Máme vás moc rádi, Zdena a Jarda s rodinami. Své přání poslala taky Libuše z Českých Budějovic. Dobrý den, prosila bych zahrát nějakou hezkou písničku od Karla Gotta pro naší kamarádku Květušku Vaškovskou. Milá paní Květuško, zdravíme vás z Průběžné, myslíme na vás a přejeme brzké uzdravení. Přeji Líba, Jitka, Janička, Maruška a Martinka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé.

Na Blaníku Karel Gott, teď na vaše přání Culture Club. Napsal Jan z Teplic. Milý tati, k narozeninám ti přeju hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí a co nejmíň kolon na cestách. Ať ti kamion vždycky šlape, nádrž je plná, silnice prázdné a policajti tě míjejí obloukem. Ať máš vždycky důvod se smát a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíš tam, kam patříš, domů. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to. Všechno nejlepší k narozeninám tati přeje Honza, Jitka, Milan a přátelé.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Věra Špinarová. Písničku Jednoho dne se vrátíš vybrala paní Alena z Horažďovic. Milý Blaníčku, chtěla bych od vás nechat zahrát písničku jako vzpomínku na našeho taťku Františka Weringera z Pačejova, který už přes 8 let není s náma a dnes by slavil narozeniny. Tatínku, stále na tebe vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Celá tvoje milující rodina. Máme tady taky přání, které dorazilo z Chomutova od Romany. Dnes by oslavila své 80. narozeniny naše maminka Anna Lajtárová, která nám odešla před 11 lety. K jejímu výročí jsme objeli místa, kde se maminka narodila, žila a milovala. Na její památku tam nahoru prosíme o zahrání písničky. Dcery Saška, Romča a Janička. Děkujeme za vše, mami. A ještě tady máme přání od Jindřicha z Chomutova, mamince Jarušce od Jindřicha. Tak hrajeme.

Na rádiu Blaník Věra Špinarová. Teď už Ready Kirken napsal Martin z Jičína. Prosím o zahrání písničky od skupiny Ready Kirken. Zítra mám pro Dandu P. Mnoho štěstí v životě ti přejí kluci z jedenáctky. Zítra mám.

Na Planínku Ready Kirken a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Simon and Garfunkel před námi, píše Mirka z Horní Černé Studnice. Prosím o zahrání písničky pro mého muže Luboše do Horní Černé Studnice. Snad ho to potěší při těch všech starostech. Tak hrajeme. Hello.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až oblačná, od západu se během noci přechodně zatáhne a v Čechách se ojediněle objeví slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 17 až k 13 stupňům. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Mějte se hezky.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Moravsky anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni, v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
4: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
4: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni, v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.

že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 30. srpna a svátek má Vladěna. Narozeniny dnes oslaví například fotbalový funkcionář a bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, je mu 54 let. Oslavencem je taky herec Jakub Prachař, tomu je 43. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má dnes také americká herečka a modelka Cameron Diaz. A té je dnes 54 let. Oslavencům přejeme všechno nejlepší. A tady jsou další pohodové písničky, ať se vám noční blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.
2: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 30. srpna, svátek má Vladěna a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Dnes je den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav. Vstupné se neplatí. Popoledně se slavnostně otevře atletický stadion v Moravských Budějovicích za desítky milionů korun. Zámeckou zahradu v Holešově na Kroměřížsku dnes zaplní stovky automobilových a motocyklových veteránů v rámci Veterán Festu. Od 13 hodin pokračuje druhým dnem na letišti v Chebu letecký den. Budou tu historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení a další doprovodný program. V 8 hodin večer bude zakončení 35. promítací sezóny kinematografu Bratří Čadíků na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti. Zároveň bude předán šek s výtěžkem z dobrovolného vstupného kontu bariéry. V 8 večer má výkop fotbalové derby pražských S Sparta Slavia. Stovky policistů pohlídají pořádek v ulicích i na stadionu. Trénovali na to několik týdnů. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.